0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Hit Radio City.

0: Radio City.
1: Let's get down to business.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Já včera

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi budou zase sbírat účtenky. Sněmovna včera podpořila návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda očekává, že systém přinese do rozpočtu navíc přes 14 miliard korun ročně. Podle ministryně financí Aleny Schillerové má být nová verze jednodušší a méně náročná pro podnikatele. Severní Korea ukázala nový závod pro výrobu materiálů do jaderných zbraní. Vůdce Kim Jong-un zároveň oznámil plán na významné posílení jaderného arzenálu země. Mezinárodní agentura pro atomovou energii už dříve varovala, že kapacity KLDR pro výrobu jaderných zbraní rychle rostou. Pyongyang tvrdí, že reaguje na vojenské hrozby ze strany Spojených států. Tomáš Souček svou budoucnost ve West Hamu zatím neřeší. Český fotbalový záložník se teď soustředí hlavně na reprezentaci a blížící se mistrovství světa. Spekulace o možném návratu do Slávie označil jen za drby. Souček věří, že se národní tým dobře naladí v generálce proti Guatemale. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Pošli aktovku dál. Projekt Prahy 6, který odstartoval v pondělí a potrvá až do začátku nového školního roku. Pokud máte doma funkční aktovku nebo školní pomůcky, které už nevyužijete, můžete je přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9. do 17. hodiny. Aktuální nabídku dostupných aktovek a pomůcek najdete na Facebooku tohoto projektu. Ráno polojasné, k tomu teploty kolem 12 stupňů, v průběhu dne proměnlivá oblačnost, na večer více mraku, přehánky nebo déšť a výjimečně bouřky. 25 stupňů maxima a jižní vítr k tomu. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Zase čtvrtek, lidi, to je neuvěřitelný, jak to sviští, co? Dobré ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
1: S vámi David.
3: Ahoj.
2: A s vámi Michal.
1: Čau, hezký ránko. Tak jdeme asi na pomozku, ne zrovna.
2: Na cože?
1: Na písničky.
2: No prostě, jdem na to, na
1: prostě jdeme hrát, tohle jsou Simple Plan, hezké ráno.

0: Welcome to my life. Welcome to my life. My vás tady taky vítáme na palubě lodi Hit Radio, s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ránko. Čtvrtek, říkali jsme, že to hrozně utíká, už se nám teda blíží víkend, je to za rohem, ale i když je teda čtvrtek, tak my jsme se tady ráno s Davidem bavili o tom, že tím, jak to utíká, takže máme pocit, že vlastně tak trošku jako nestíháme. Je tak?
1: Je to tak, dokonce si doslova řekl, že nám život protékáme si prsty.
0: To jsem doslova řekl, to byl takový poeta, jsem ráno byl a ono to tak vlastně, nebo mně to aspoň tak přijde, že fakt to strašně letí. Člověk, jak je starší po té třicíce, tak to prostě, hele, to je cvrkot. Ty jsi v pohodě ještě, že jo?
2: Já jsem v pohodě, ano.
0: To by to neprotejká, my
1: se
0: prostě.
1: Ty už se jenom dvakrát vyspíš a bude víkend.
0: Nespíš, my se dvakrát vyspíme a spím bude 40, víš? No, co chystáte na dnešek, lidi?
2: No tak já to tady dovysílám, pak jedu za neteř, jedu...
1: Za neteř. Budeš převlečená za neteř, jo?
2: Jedu prostě za rodinkou, pak jedu do studia na jednu schůzku a večer jdu na akci s názvem City Picnic.
0: Jo, to je dneska.
2: No je.
0: A já tam nemůžu být, protože já jdu taky na akci, ale s někam jinam.
2: S jiným názvem.
0: Jiný název. A ty, Davide?
1: Já bych chtěl do víkendu jenom přežít, takže já žádný velký plány nemám.
0: Takže pohodička. No tak my bychom rádi věděli, jaké plány samozřejmě máte vy, kdo nás sladíte takhle po ránu. Minuta šampionů začíná za malou chvíli. Pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, no a co všechno vás dneska čeká.
2: Jo? Ať už jde o práci, jaká práce, co doma musíte zvládnout a tak dále, a tak dále.
0: Cokoliv. Pojďme na muziku, Rose, Bruno Mars a Paté a hned potom se do toho pustíme. Číslo ještě připomenout 777 937 777.

0: Mars. Aha, aha, 10 minut po 6. Krásné ránko. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás na to, co vás dnes čeká. Tak jdeme na to teď.
1: Květa Děčín má raní, po práci si vyzvedne vnoučka ze školy a pojedou na zmrzlinu.
0: Markéta Litvínov dnes jí čeká vození lidiček autobusem.
1: Markéta Turnov jede do Prahy na výcvik krizové intervence.
0: Martina Praha, zapsání narozených dětí do systému a budou i dvojčata a pak vyřídit maminkám rodné listy.
1: David Žacléř, práce, holky škola, mladá práce, dcery Danča a Naty vám také přijí krásné ráno.
0: Děkujeme. Dobré ráno, Zlatíčka z Bíkve, nově stáváme v tříčleném složení Iveta, Kája a Zuzanka. Výběr outfitu na dnešní den je jako vždy náročný, protože je krát tři. Dneska já práce a holky veletrh firm v Ústí.
1: Míša Třebíč dneska bude pomáhat stěhovat syna, vylétl z hnízda do svého bytečku, to je velký den.
0: Martina Praha, dnes se rozhodnu, jestli po 32 letech dám výpověď.
1: Tyvláho, to je dlouhá výpovědní práci.
0: Napadla mě taková poetická, jak se říká, když se jedny dveře zavřou, tak se další otevřou. Takže 32 let v jedné práci. Dovedete si představit být 32 let v jedné práci?
1: Tady klidně.
0: Tady asi jo, no tak to nám bude, počkej no. Tak Davide, tak do 70 to tady potáhneme, ne? A vy, kdo nás posloucháte, samozřejmě víme, že mezi váma někdo je, kdo v práci je 32 let, ale nebude to asi moc lidí. A dovedete si to vy představit, že jste v téhle práci, kam teďka jedete 32 let? Já vím, že se nám smějete teďka, že si říkáte, no bláhoví, to jsou blázni. No tak v práci to zvládněte, my vám k tomu pošleme další písni.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: zkouším žít, možná u někoho z vás zkouším přežít. Tak třeba kafe by vám mohlo pomoct, to vám neuděláme, ale podobnou službu udělá muzika. Tohle je Hit Radio, dobré ráno. A teď budeme mluvit ke všem rodičům. Schválně, jestli víte, co přibalit dětem na letošní prázdniny. Napadá vás něco?
1: Tablet?
0: Ne. Co ty, Jasmin?
2: No tak nezapomíná se samozřejmě na repelenty, tyhle ty věci.
0: Ne, je to krabice od mlíka. Krabice mlíka.
2: Proč?
0: Krabice mlíka. Mám tady zprávu, prosím pěkně, Česká stomatologická a lékařská komora vydala varování, že s blížícím se letem přibývá úrazu a vyražených zubů.
2: No.
0: Tak, to tak je. No a lékaři do médií protlačili zásadní pravidlo, že když ti nebo dětem někdo vyrazí zub nebo se kus odlomí, tak ho musíš okamžitě hodit do mlíka a běžet k doktorovi. Protože v tom mlíku zůstanou buňky na koření naživu a zub se dá vrátit zpátky, jo? A já jsem si říkal, je to vůbec možný, ale vlastně asi to dává smysl.
2: A funguje to, víme, jestli to funguje jenom na děti nebo i na dospělí?
0: Pravděpodobně i na dospělí.
1: Dokonce se říká, že je nejlepší mít vlastně celou dobu v puse mlíko. Aha. Kdybyste si náhodou ten zub vyrazili, že byste to rovnou měli jakoby namočený v tom mlíku.
0: Jo, a tak to my jsme v pohodě, nám teče mlíko po bradě, vlastně pořád. Ale teďka záleží ještě, jako, jestli třeba čím hustší konzistence, jestli to, by to byla třeba smetana 30%.
2: To už je trošku kekel. Nicméně jako říkám si, že opravdu, kdyby to fungovalo jenom na děti, tak už chápeme, proč se říká, že máme mlíčňáky, že jo, jako děti.

0: Ale píše se tady, když vám nebo dětem někdo vyrazí zub, takže asi jo. Jo, mlíčňáky, jo, takhle.
1: Ale dobrý.
0: Že to vlastně byla nápověda už, jako, jo. Že si říkají mléční zuby, jasně, rozumím. No, takhle, mně to přišlo zajímavý, tahle informace, že by to mohlo někomu doslova zachránit úsměv tohle léto. Jo, tak jestli, já to asi zkoušet nebudu, že bych si vyrazil zub, jestli to funguje, ale kdyby náhodou někdo z vás do nás posloucháte.
1: Kdy máte nějaký dítě, nevadí vám obětovat jeho mlíčňák a vyzkoušet, jestli to opravdu
0: přesně,
1: funguje.
0: Přesně, dejte mu dobře. Prostě.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Kbelské za sjezdem z Novopatské ve směru na Letňany blokuje levý jízdní pruh nehoda dvou osobních aut. Zdržení tady rychle narůstá, chce to opatrnost i trpělivost. Šťastnou cestu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City.

0: Já jsem si to tady hodil do překladače, Vayamos compañeros, a přeložilo mi to jako jdeme, soudruzi.
1: Si to používáš za překladač, pro boha.
0: No, člověče, právě že Google Translator normálně, jo. Tak já nevím.
1: Tak jdeme na to, soudruzi.
0: Tak jdeme na to, soudruzi. Hit Radio s vámi je Michal Jasmin David a soudruh David má pro nás ranní update. Ranní
2: update. ChatGPT má podle odhadů už miliardu uživatelů měsíčně. Této mety dosáhla zhruba za 3 roky a překonala tím tempo velkých platform jako Instagram nebo YouTube. Zároveň ale sílí konkurence, zejména služba Claude, která roste výrazně rychlejším tempem. Když brýle, tak oversize. Podle odborníků na módu jsou letos v kurzu velké brýle s barevnými rámy. Na popularitě navíc rostou geometrické tvary. Při výběru nových brýlí bychom měli zohlednit tvar obličeje, pohodlí, ale hlavně ochranu zraku. Pokud nechcete zestárnout, nebojte se toho. Nová americká studie zjistila, že ženy s vyšší úzkostí zestárnutí vykazují známky rychlejšího biologického stárnutí na buněčné úrovni. Podle vědců se efekt týká hlavně obav ze zhoršení zdraví ve vyšším věku, ne vzhledu.
3: Takže s mládím nebo stářím je to stejně jako s čímkoliv jiným, prostě na co myslíme, to si přitahujeme.
0: Týká se to i chlapů, nebo je to jenom pro ženy?
1: Tady píšou speciálně o ženách.
0: No, já mám tak to totiž, já mám totiž pocit, že na to taky jako myslím a nějak to nefunguje, no. Teda.
1: Věk je jenom číslo.
0: Přesně. A člověku je tolik, nakolik se cítí, že jo? To mě uklidňuje, po té 30, no, si to říkám takhle. No.
1: Co jiného nám zbývá, no?
0: Už jsme za Zenitem. Survivor, Eye of the Tiger. Tak pojďme na to. Srdcovka. A připomínáme, že srdcovky si můžete dát i s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Je jich dohromady 5 plus 1 vaše, tak si tu vaši můžete po obědě nadiktovat. Hezké ráno.

0: Krásný ráno na Hit Radio vám přeju Michal, Jasmin a David. 6 hodin 39 minut k tomu, to je čas, kdy dohrála Lady Gaga Paparazzi. Já si pamatuju, že tenhle ten song, když jsem slyšela poprvé, tak jsem teda, já byla na základce, ale dlouhou dobu byl můj oblíbený. Čím se směješ?
1: Já jsem si vzpomněl na svůj příběh, kdy jsem ho poprvé slyšel a pamatuju si přesně ten okamžik, jo. Tak jestli můžu přidat, fakt mě to vrátilo zpátky do mých let na střední. Bylo to ve dvoře Králové nad Labem, kdy jsme s kamarády chodili do místního nočního baru. Tam to hrálo, já nevím, jestli MTV nebo Viva nebo něco, nebo Očko možná dokonce, jo, už. A teďka tohle tam hrálo, Paparazzi. Já jsem byl tak trošku, samozřejmě pili jsme kolu, jo, a vím, že tam to bylo s tím klipem a říkám, a tenhle song se mi teda strašně líbí.
0: Dvůr Králové nad Labem střední zní líp, než když bych já teda řekla, a teď to řeknu, základní škola Ústavní Bohnice. Ale bylo to tak, tam jsem to slyšela poprvé a strašně se mi to líbilo. Ale co vaše oblíbený songy? Máte nějakou jakoby topku totální? Jako zahraniční, protože já vím, že vy milujete Luci, Činasky, to my všichni tady.
1: Zahraniční, no tak já mám rád asi Freddieho a Queeny vlastně, no to mě baví, no.
2: Já mám nejradši americký country, který si tady na Hit Radio bohužel nehrajeme. Třeba Zeka Bryana.
1: Ale rádio, který hraje country, existuje, David, no.
0: Tak popřemýšlejte vy taky v práci, doma, v autě, kdekoliv. Co je váš oblíbený song a hoďte nám ho na web Hit Radia.
1: Možná se ptáte proč, protože když svůj hit uslyšíte ve vysílání, ve víkendovém vysílání a dovoláte se do studia, tak můžete vyhrát parádní chytrý hodinky Garmin pro vaše děti a to v hodnotě 7,5 tisíce korun. Tak se stavte na webu hitradio.cz, tam najdete kompletní detaily a tyhle parádní hodinky můžou být třeba vaše.
3: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: reinkarnace songu ze začátku milénia. Turn the lights off, tohle je Kato a John na Hit Rádiu 6.51 a máte štěstí, že jste právě teď u rádia.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Protože ta parádní dovča za 40 tisíc od Invie dle vlastního výběru tady stále čeká, možná právě na vás.
2: Čeká tady na jednoho z vás, máme tady stále to virtuální letadlo, 6 řad, sedačky A až F a vy pořád typujete, kde se ta dovolená skrývá, na jaký sedačce.
0: 800 937 937 volejte právě teď. A já jsem zvědavý, jestli ten, komu to zvedneme, uhádne správnou sedačku. Připomínáme, že je tam jedna sedačka, na které je dovča za 40 tisíc, nebo tam může být Člověče nezlob se, nebo dva lístky na Marka Ztraceného, anebo vůbec nic. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo tam?
3: Ahoj, tady Káťa.
0: Jak?
2: Ještě jednou.
3: Tady Káťa.
0: Ahoj, Káťo.
2: Ahoj, Káťo.
0: Krásné ránko. Jaký máš čtvrtek, co? Pověz nám.
3: No tak už je skoro malý pátek, takže super.
0: No to je pravda. A ještě možná můžeš mít v kapse dovolenou za 40 táců. Tak Káťo, tam se tě, jakou vybíráš sedačku v našem virtuálním letadle? 6 řad a sedadla A až F.
3: Já zkusím 2D.
0: 2D.
2: 2D.
0: Tak já tě připoutám na místě 2D. Jsi připoutaná.
3: Ano.
2: Káťo. Na sedadle 2D. Myslíš, že tam bude ta dovča?
3: Kežby.
2: Kežby.
0: To je jasný, no.
2: Káťo. Na sedadle 2D.
0: Ta dovča.
2: Není. Kežby byla.
0: Káťo. 2D, tam se neschovávala dovča, ale schovávalo se tam něco, co tě podle mě potěší a rozesměje.
2: A je to super.
0: Co si myslíš, že to je?
3: Člověče.
0: No jasně.
2: Člověče nezlob
0: no, jasně.
2: Se, ano.
0: Člověče nezlob se, Káťo, tak člobrdo je tvoje. Dovolená, ale tady super. Stále čeká, stále tady číhá a jak víme z minulosti, občas se podařilo našim posluchačům se do soutěže dovolat třeba dvakrát po sobě, tak třeba ta šance přijde i v 8.50. Co ty na to?
3: Tak to zkusím znova.
0: Tak jo, vydrž na telefonu, doladíme detaily, kam pošleme to člobrdo a zatím přejeme hezké ráno. Ahoj.
3: Tak jo, díky, ahoj.
0: Ahoj. Ty jo, tak v 8.50 další možnost. A těch sedadel už, když na to koukám, takhle ukaž mi ten rozpis, Jasmin. Kolik jich tam je? 3, 4, 15, 12?
2: Ale matika nám nejde, ale jako je jich dost, ale ne za stolik, abyste to neuhodli.
0: Nicméně, dámy a pánové, protože chceme na vás být hodní a už hlavně chceme, abyste to někdo vyhrál, tak já právě teď na svůj Instagram přidávám, myslím si, extrémní nápovědu. Na Instagramu jsem jako Michal Knejp, tak tam koukněte.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Benzín v Česku dál zlevňuje, nafta ale mírně zdraží. Od čtvrtka klesne maximální cena benzínu na 41 korun a 98 haléřů. Nafta naopak stoupne na 39,50. Podle ministerstva financí se cenové stropy mění denně podle vývoje velkoobchodních cen. Ceny paliv v Česku tak zůstávají pod vlivem situace na světových trzích a napětí na Blízkém východě. Íránský dronový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Podle úřadů zemřeli nejméně jeden člověk a dalších 63 utrpělo zranění. Provoz letiště byl na několik hodin přerušený, část letů už ale znovu obnovili aerolinky Kuwait Airways. Indie následně oznámila, že obětí útoku je její občan. Napětí na Blízkém východě tak dál výrazně roste. Španělsko chystá obří bezpečnostní operaci kvůli návštěvě papeže. Na ochranu Lva 14. bude během týdenní cesty dohlížet přes 15 000 policistů a další tisíce členů bezpečnostních složek. Podle médií jde o největší policejní nasazení v novodobé historii země. Více policistů nebylo v ulicích ani během summitu NATO v Madridu v roce 2022. A teď už se pojďme podívat do regionu.
6: Žloutenkou typu A se v květnu v Praze nakazilo 19 lidí. Číslo je nižší než v dubnu. Podle hygieny počet nemocných od začátku roku klesá, zatím však není v normálu. Současná čísla ukazují, že situace zůstává vážná a virus mezi lidmi stále aktivně koluje. Vakcínu po kontaktu s nakaženým dostalo letos více než 1000 lidí. Polojasné ráno a teploty kolem 12 stupňů. V průběhu dne většinou proměnlivá oblačnost. Polojasno, oblačno, později na večer přehánky, výjimečně také bouřka. Maximální teploty dnes 24 až 26 stupňů a jižní vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: My vám stále přejeme hezké ráno.
8: Krásný čtvrtek všem.
4: Snídaní šampionů.
7: 7 hodin, 2 minuty navrch Michal, Jasmin a je tady s námi náš David. Ahoj, Dave.
9: Ahoj.
7: Samozřejmě vás tady vítáme všechny, kdo jste si nás rozhodl pustit k tělu písničky. Ty jsou nachystaný. Pojďme na Rianu a Calvina Harrise. We found love.
4: Hit Radio City.

0: Found Love, Hit Radio, Rihanna, Calvin Harris, 7 hodin, 6 minut.
1: Schválně, jestli víte, co je podle psychologů mnohem lepší posilovač vztahů, než třeba pořádný obětí. No já, ne, nebudu to protahovat. Už se bojím, co tam
0: pošlete. Už jsme se nadechovali s Davidem, napadlo nás asi to podobné. Dobře, tak toto nebude, jasně, tak co to je?
1: Pořádnej drp. Jo, páry, který spolu víc probírají ostatní, jo, a drbou spolu, ne jako, že ti podrbou, ale že ano, drbou spolu, tak mají údajně pevnější vztah než ty, který nedrbou vůbec. Mm-hmm. Že prej, když tohleto s partnerem děláte, tak mozek vyplavuje oxytocin, hormon důvěry, blízkosti, spojení, a není to od nějaký jako škodolibosti, ale že když si spolu takhle klábosíte o té rodině, o těch sousedech, kolezích a podobně, tak máte pocit, že jste na jedné lodi prostě.
0: Je teda pravda, že to drbání teda u nás funguje, takže se drbem navzájem, takže tam to taky jako se hodně utužuje. Ale jak jsi zmínila to drbání sousedů, tak je to vlastně teďka třeba jedna z věcí, která je u nás na takovém aktuálním jako denním pořádku. Sousedka prostě pořád kouří a člověk si nemůže dát ani prádlo na balkon, jo?
1: No, to je.
0: Tak jako, myslím, že i píská v uších poměrně často.
1: David s Evou drbou doma?
2: Hele, asi ani moc ne. Asi ani moc ne.
0: Tak to kecáš.
1: moc ne. Já musím říct, že když přijde s něčím Kuba, tak já si ho ráda vyslechnu, ale on ty drby fakt nemá rád, takže já kdybych s něčím přišla, tak on se jako nebaví o tom.
2: A mě takhle, tvůj Kuba přinese drby z showbiznesu, zajímavý drby, ale moje Eva, jako to, že její kolega Kuba.
0: No jo, ale tak vy jste spolu kolik? Vy jste spolu od 12, ne, Davide?
2: No, skoro jo, 9 let.
0: No, a spokojený vztah teda se zakládá na drbech, no, takže asi teda spolu drbete dost. No, to je přímá úměra, rovnice, jo, tam to vychází.
1: Tak máte přímou úměru i u vás doma, drbete spolu oba, nebo s tím chodí jeden, jak to máte, dejte nám vědět.
0: A kdo je, tak ano, napište nám, kdo z vás dvou to je, kdo ví, kdo je větší drbač, a taky můžete přepsat, kdo je momentálně tou hlavní hvězdou vašich domácích drbů, jo, a co proved, koho prostě drbete a proč. 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to napište jako zprávou, to je na vás. Nico Santos, další muzika, Human Being, 7.08 na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Píše třeba Monika z Brna. Drbeme oba, já přinesu informace a manžel to celý analyzuje. Hledá souvislosti a motivy.
2: Klasika. Jana z Hradce Králové. Nejlepší jsou rodinné drby. Tam má každý svou verzi příběhu a člověk si může vybírat.
1: To je fakt. Tak když stojíš uprostřed toho všeho a jenom se to k tobě dostává, tak ty to zpracuješ a víš přesně, no jo, to je ono. Taky píše Petr, no, u nás je to přesně naopak. S manželkou jsme jednou na svatbě tak strašně drbali nevěstu, v závorce její sestřenici, že jsme si nevšimli, že za náma stojí její máma. Od té doby s námi asi půlka rodiny moc nemluví, ale nás s ženou to neskutečně spojilo, protože v tom průšvihu držíme spolu.
2: To je dobrá stránka drbů, že jo? To ti přinese aspoň tohle.
1: Dokonalý.
2: Ale na Čau rádio, my s mužem máme v Merku souseda z protějšího baráku, který chodí věšet prádlo zásadně v maskáčových slipech a s cigárem. Říkáme mu Rambo a je to náš večerní program místo Netflixu. Potvrzuju, drbání utužuje manželství. Zdraví Alana.
1: To je hezký. Já jsem si zrovna dneska vzal maskáčový slipy, teda.
2: Děkujeme za informaci, kterou jsme nechtěli.
1: Budete mi říkat Rambo?
2: Ani maskáče tomu nepomůžou.
1: No takže my jsme tady zjistili, podle toho, co jste napsali, že prostě drbete. Drbeme všichni a nejraději drbeme s naším partnerem doma.
2: A jsme rádi, že chlapi se k tomu dokázali taky přiznat.
1: Ano, drbu, nestydím se za to. Celes Buckingham, Run, Run, Run, další muzika pro vás, kdo nás ladíte chvíli po 7:45, tak pojďme na to, šampioni. Krásné čtvrteční ráno.

0: Ran, tak snad i vám čtvrteční ráno utíká, že vám utíká cesta do práce. Navede utíká cesta do práce, to je vlastně takový trochu oxymoron, co?
1: To jsi řek hezky, no.
0: Tak já jsem to spíš myslel tak, že třeba na silnicích to je v pořádku, že ta cesta šlape. Nicméně, co vás kde zdrží, tak to řekneme v aktuální dopravě. No a samozřejmě vám přejeme, aby vám utekla ta pracovní doba, protože samozřejmě z té práce se odpoledne pojede o něco líp. Tak doprava za malou chvíli a samozřejmě i další parádní muzika, třeba tohle Mando Diao Dance with Somebody, tady na Hit Radio. Tak hezké ránko.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Smíchově v Křížové ulici došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Doprava tady zpomaluje. A pozor na nehodu na dálnici D11 na 20. kilometru ve směru na Prahu.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
2: Hit Radio City.

0: Už za malou chvíli budete opět soutěžit o Puget 100 růží v soutěži Rychlá pětka, na to rozhodně počkejte. Teď je tu David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Po suchu přichází déšť, po rekordně suchém jaru dorazily srážky a v dalších dnech jich bude víc. Počasí bude proměnlivé, déšť přijde několikrát, vždy ale s přibližně jednodenní pauzou. Teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Finále Miss Roma na Slovensku provázely zmatky. Dlouho plánovanou akci narušilo několik problémů ještě před začátkem i po něm. Těsně před finále zmizely dvě finalistky, které odešly mimo areál. Po skončení akce organizátoři navíc postrádali troje luxusní šaty. Levné balíčky z Číny čeká zdražením. Evropská unie totiž od července zavede nové clo na levné zásilky ze zemí mimo EU ve výši 3 eur. Opatření může výrazně zdražit nákupy z platform jako Temu nebo AliExpress. Podle expertů tak některé objednávky mohou stát i více než dvojnásobek.
0: Jo, takže Temu, AliExpress, pak tam je ještě jedna platforma NAS.
2: Na schvál jsem ji vynechal, protože si nejsem jistý, jestli se vyslovuje jako Shein, Shein nebo Shein.
0: Nevím, my to tady...
3: Známe všechny varianty.
0: Já nevím, já to říkám Shane, což já si mi říkám, že je špatně.
3: Ne, neříkám, jen říkám, že znám tam ty dvě další.
2: Tak no, podstatný je to, že za ty balíčky budeme, pokud si je objednáváme, platíme, platit víc. Hmm.
0: Takže když si objednám něco z Ali třeba za půl dolaru, takže zaplatím clo třeba jako nesmysl.
2: Třeba 75 korun, no, 3 eura.
0: To se vyplatí, to se vyplatí.
2: Ty balíčky se často nevyplatí vůbec.
0: Tak ono, když si objednáš, já nevím, myslíš si, že to je třeba jako deka a přijde ti prostě dečka po televizi.
2: Nebo vrtačka za 200.
0: Přesně, to jsme tady taky řešili. Co se ale rozhodně vyplatí, je poslouchat Hit Radio. Jsme rádi, že jste tady a právě teď máte možnost vyhrát luxusní kytici 100 růží s doručením, a to od Florea.cz. To je Rychlá pětka, tak nám napište. Chci soutěžit na 777 937 777.

0: Pět minut po půl osmé ladíte Hit Radio a teď je ten čas na soutěž.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte od Florea.cz luxusní kytici s růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 čísel.
2: Floreu nejspíš znáte, je to strašně známá značka, patří mezi vlastně jedničky v doručování květin po celém Česku, doručí vám je krásně čerstvý a šestkrát za sebou byli zvolený finalistou soutěže e-shop roku v kategorii právě wow. Kvalita.
0: A s námi ve vysílání už je Šimon. Šimon, hezké ráno.
3: Ahoj, hezký ráno.
0: Ahoj, hezký ráno. Šimon, z Náchoda nebo z východních Čech někde, že jo?
3: Přesně tak, přesně, Náchoda.
0: Záchoda, přesně. Šimone, komu by si poslal tuhle kytici?
3: No určitě svůj přítelkyně, která si to zaslouží ze všech nejvíc, podle mě.
0: Hezký, hezký. Tak Šimo, jdeme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Z které země pochází pizza?
3: Z Itálie.
0: Mhm.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Šimo, nebudeš vědět, z čeho se vyrábí rozinky?
3: No.
2: Z jakého jídla?
0: Takhle, dáváme každému soutěžícímu jednu možnost.
2: Ano, z jakého
0: opravit,
2: ovoce?
3: No. Ovoce ze švestky.
0: Rozinky?
3: Rozinky.
2: Ale počkej, on někdo místo rozinky říká opravdu hrozinky. Tak z čeho to tak bude?
3: Tak z hroznu?
0: Jo. Tak no, nápovědy vyčerpány.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hmyz, který vyrábí med?
3: Čeli.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje slavná loď, která narazila v dubnu 1912 do ledovce?
3: Titanic.
0: Ano. A Šimone, pojďme na poslední otázku. Které zvíře má 8 chapadel?
3: Chobotnice.
0: A to je správně.
2: Je to tvoje.
0: No tak,
3: děkuji moc krát.
0: No není záč, myslím si, že největší radost bude mít tvá přítelkyně, protože, jak bylo řečeno, je to od Florea.cz, je to s doručením, takže jestli přítelkyně neposlouchá a jestli jí to neřekne, že se byl v rádiu, nebo někdo jí to nenapráská, že se byl v rádiu, tak to bude velký překvápko. Tak Šimone, moc gratulujeme, zvládni čtvrtek, co tě dneska čeká, ještě nám pověs.
3: Dneska mě čeká, já teďka jdu ze služby a dneska mě čeká volno, takže už budu odpočívat.
2: Paráda.
0: Ze služby čeho?
3: U hasičů slouží.
0: Hasič, hasiči z Náchoda, pěkný, no tak zdravíme, zdravíme celou náchodskou smečku hasičů. Tak Šimo, měj se krásně, hezký ráno.
3: Jo, moc krát děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
0: Tak poslední 100 kytice, 100 růží opět zítra o půl osmé, tady v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampion.

0: Ke všemu, co děláte, Ava Max, Kings and Queens, tohle je čtvrteční Hit Radio, 7:41, dobré ránko.
1: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger, nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru, protože stát zvažuje vytvoření vlastní komunikační aplikace, která má sloužit hlavně úřadům, ministerstvům, taky bezpečnostním složkám a má to být za jako větší ochranou dat v podstatě.
0: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat? Mohlo by se to jmenovat takhle.
2: Co je?
0: Co je?
2: Co je? Jo, vem si telefon. Co je?
1: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat v dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6 shodou náhod. Dneska 4. června 2026 už můžete jít na 6. díl do kina.
0: Dneska přímo?
1: Dneska přímo, ano.
0: No to nám to vyšlo krásně. No? No tak kdo máte tuhle sérii rád, tak tohle je tip pro vás. No a vy, kdo nás třeba posloucháte na cestách za volantem, za chvíli pro vás budeme mít dopravu a pro vás všechny parádní muziku Mirai Summer Love anebo Offspring.
2: Co je?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Poděbradské ulici u křižovatky s ulicí pod Trutnovskou tratí směrem do centra brzdí provoz nehoda. A pozor, taky v křížové ulici došlo tady k nehodě osobního auta s nákladním. Šťastnou cestu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: S tou novou zpěvačkou jim to stejně sluší. Takhle, Linkyně byly skvělý s Chesterem, ale jsou parádní i s Emily, mladíte Hit Radio 753. Technologie nám mají pomáhat, ale občas se to trochu zvrtne. Na sockách se aktuálně řeší příběhy lidí, který zradil třeba vlastní chytrý zámek, že je nechtěl pustit z domu. Jo. Nebo třeba robotický vysavač, který si dělá, co chce, tak to známe. Nebo že se třeba nedá dostat do auta, který je prošpikovaný chytrou technologií, tak by mě zajímalo, jestli vás někdy, kdo nás posloucháte, a vás dva tady, vypekla chytrá technologie.
1: Já se směju, protože když jsi mluvil o chytrým zámku, tak ten se Kuba třeba před půl rokem snažil domů jako nainstalovat a vlastně nám to dělalo samý potíže, takže už tam není naštěstí. Mm-hmm. Ale máme asi, já nevím, druhým rokem elektromobil a všechno je jako super, ale vy nemáte klíčky, že jo? A odemykáte buď mobilem nebo přístupovou kartou, což my neděláme, ale je dobrý mít u sebe pro případ, že by ten mobil jako z nějakého důvodu umřel. Nefungoval.
2: Jasně.
1: No a stalo se, přítelil takhle z práce, šel na benzínku, během tomu se mu vybil telefon a zároveň tu přístupovou kartu nechal v batohu, a teďka, který měl jako uvnitř. Mm-hmm. Takže vlastně mu došlo, že se nemá jak dostat do auta, mm-hmm. a to je potom prekérka. Naštěstí jel zrovna jako z práce a jel s ním jiným autem ještě kamarád a u něj si pak nabíjel v autě káblíkem telefon, aby se dostal dovnitř.
2: Nepříjemnost. Tak teoreticky mohl jít na benzínu a ten mobil si tam nechat dobít, jo?
1: Jasně, tak mám sebou kámoši, tak radši budu jasně. u něj,
0: jo? No tak samozřejmě, lepší než u pumpaře, že jo? Ty jsi mi připomněla, mi se takhle stala vtipná věc, na kterou jsem skoro zapomněl, ale taky chytrá technologie auta, bezklíčkový odemykání dveří. Jo? A ono to funguje tak, že já jsem měl teda sako, který jsem měl na zadních sedačkách, takhle položený, a tam jsem měl klíček od auta. Jedu na oběd, zastavím před restaurací, kde bylo totálně narváno, jo. Vylezu z auta, šáhnu, takhle pohladím tu kliku a slyším cvak a já v tu chvíli, doprčic. Já jsem věděl, že ten klíč je v tom saku, jo. A ono to správně funguje tak, že ty dveře se ti odemknou automaticky, nebo když máš ten klíč v kufru, že se ti odemkne. Ono to nějak nefungovalo, takže auto zamčený a ty klíče vevnitř, jo. Takže já jsem začal dělat to, že jsem takhle si lehnul, představte si to, já jsem si lehnul prsama a břichem na sklo toho auta a takhle jsem jako měl ruce v té klice a snažil jsem se ten signál jakoby propojit, hele, a třeba, nevím.
1: Jakože jsi tam třel jako auto,
0: no,
1: vlastně.
0: Já jsem se třel o auto, jo, a teďka tam představ si tu restauraci, bylo tam úplně narváno a mě to bylo jedno, já jsem se potřeboval dostat do auta, jo. A odemklo se to třeba, já nevím, po 10 minutách, jo.
2: To chytrý auto si říkalo, tohle mi dost nepříjemný, tomu to radši odemknu, ať už to nedělá hlavně.
0: Speechless, Robin Schulz a Erika Cyrula na Hit Radio. Pojďme na to, hezké ráno.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasiči v Česku odhalili vážné problémy v nočních klubech a barech. Z kontrol 590 podniků vyplynulo přes 1600 nedostatků. Největší problém jsou podle hasičů špatné nebo chybějící únikové cesty, které mohou v případě požáru ohrozit životy. Kontroly navazují na tragédie v zahraničí i v Česku, kde už v minulosti při požárech zemřely desítky lidí. Hasiči varují, že část podniků by při přísnějším postupu možná musela být okamžitě uzavřena. V Rusku sílí debata o tom, zda pokračovat ve válce na Ukrajině nebo ji ukončit. Podle BBC se v médiích objevují názory, že nekonečná válka může být pro Rusko horší než samotná porážka. Někteří analytici dokonce připouštějí, že původní cíle války jsou v praxi nedosažitelné. Část textů ale později z ruských médií zmizela, což vyvolalo další otázky kolem cenzury. Švédsko chystá věznice pro děti už od 13 let. Důvodem je rostoucí kriminalita gangů, které podle policie verbují i velmi mladé lidi k násilným trestným činům. Nová zařízení mají být přizpůsobena dětem s výukou, volnočasovými aktivitami i plyšáky na celách. O snížení trestní odpovědnosti na 13 let se má ve Švédsku hlasovat v polovině června. Odborníci ale varují, že tvrdší postup nemusí problém dětské kriminality vyřešit. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Pošli aktovku dál. Projekt Prahy 6, který odstartoval v pondělí a potrvá až do začátku nového školního roku. Pokud máte doma funkční aktovku nebo školní pomůcky, které už nevyužijete, můžete je přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9. do 17. hodiny. Aktuální nabídku dostupných aktovek a pomůcek najdete na Facebooku tohoto projektu. Ráno polojasné, k tomu teploty kolem 12 stupňů, v průběhu dne proměnlivá oblačnost, na večer více mraků, přeháňky nebo déšť a výjimečně bouřky. 25 stupňů maxima a jižní vítr k tomu. Z Prahy Lucie Daňková.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
9: Jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Ahoj, krásné ráno.
11: Krásný čtvrtek všem.
12: Snídaně šampionů.
10: 8 hodin 3 minuty, připomínáme, že v 8.50 máte další šanci vyhrát parádní dovolenou od Invie v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru.
11: Taky v této hodince probereme falešný pokuty od vašich sousedů nebo rozpad vztahu s virtuální přítelkyní. No a samozřejmě ano, dovolená snů úplně zadarmo, třeba už tuhle hodinu.
10: Je toho spoustu, hlavně taky spoustu parádní muziky Imagine Dragons. Tím pokračujeme, hezké ráno.
4: Hit

0: DNA. Hit Radio 809. Krásné ráno. Věc, ve které se možná poznáte všichni. Když si dáte aktualizovat počítač, nebo třeba infotainment v autě, mobil, prostě jakýkoliv zařízení, a pak zjistíte, že vaše oblíbená funkce se přesunula do jiného menu, nebo že, nedej bože, úplně zmizela. Mm-hmm. Známe, zažili jsme asi všichni. Tak máme tady příběh z Ameriky, tam totiž u soudu skončil případ muže, který, prosím pěkně, zažaloval technologickou firmu, protože mu přestala fungovat manželka. On se totiž, tenhle muž, před rokem naprosto legálně oženil s AI avatarovou přítelkyní. No a ta firma po aktualizaci softwaru smazala z jeho algoritmu možnost, pozor, intimní konverzace a změnila její osobnost. Jo? A ten borec teďka tvrdí, že mu naprosto zničili manželství a že zažívá emoce jako při reálném rozvodu.
1: To je strašný, co se v dnešní době vlastně může stát. Na druhou stranu si říkám, že pro něj výhoda, nejspíš je to první rozhod v historii, kdy žena nezmizí s půlkou majetku, že jo? Prostě mu jenom zmizela ze života.
0: Že může být vlastně jako rád, no. Jo, ale jako nejhorší na tomhle celém je to, že ty vlastně tyhle robotický manželce ani nemůžeš jít demonstrativně trucovat do hospody, protože ti zablokuje PIN od karty.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Silence. The Sound of Silence, tohle je Hit Radio, 8:45, 2 minuty k tomu, dobré ráno.
1: Představte si ten moment, kdy ráno přijdete k autu, dobře naladěný vyrážíte do práce, nebo prostě jenom vyrážíte do práce.
0: Dobře naladěný na Hit Radio, vyrážíte do práce.
1: A za stěračem vidíte známý papírek, jo, a v hlavě vám hnedka problikne do prčic, zase prostě pokuta, jo. Jenže ono to není, jak to vypadá. To šlo asi možná jenom o souseda z vedlejšího vchodu, který ho naštvalo, jak jste parkovali. To se teďka děje, předtím varuje policie, že po českých sídlištích se nově objevují falešný pokutový lístky, které vypadají stejně jako ty normální pokuty.
0: A my teďka řešíme jako je podobný problém, jo. Máme dvě auta a jedno auto je v garáži a druhý je venku, jo. A na tom parkovacím, tam je 6 parkovacích míst plus jedno místo pro invalidy. A vlastně vždycky tam bylo jako, kde zaparkovat, vždycky to bylo v pohodě a teďka, já nevím, jak je možný, ale asi lidi někde z okolí objevili, že tam jako, je to teda soukromý pozemek, ale dá se tam být, není tam brána. A furt prostě není kde zaparkovat, jo. Tak si říkám, jako, co s tím, protože nic s tím neuděláš.
1: No, že bys tam dal tenhle papírek, no, teda, jako právě, zvažuješ.
0: Právě, že teďka, jak to říkáš, jenže co bych tam napsal, no, tak hele, parkuješ jako debil, no, odjeď. Tak já, nebo já nevím, no.
1: Tak za zkoušku nic nedáš minimálně.
0: Ale zase určitě lepší mít za stěračem tenhle lístek od těchto samozvaných policistů, jo, než třeba lístek s kontaktem, že ti někdo nabořil auto. Jo. A vlastně to mi připomíná teda můj oblíbený vtip. Naboural jsem vám auto, viděla mě spousta lidí a teď si myslí, že vám píšu své jméno a adresu. Mějte se hezky.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Kbelské na křižovatce s Poděbradskou směrem na dálnici D8 bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je jeden pruh. Počítejte se zdržením. A pozor také na kolizi v Křížové ulici.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz Hit Radio City.

0: Jako na svatbě. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio, přesně o 8:30. Michal, Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Když nového robota, tak ne z Ruska. Na ekonomickém fóru v Petrohradu chtěli vývojáři ukázat pokrok ruské robotiky. Humanoidní roboti ale často padali a nedokázali odpovědět ani na jednoduché otázky. ChatGPT má podle odhadů už 1 miliardu uživatelů měsíčně. Této mety dosáhla zhruba za 3 roky a překonala tím tempo velkých platform jako Instagram nebo YouTube. Zároveň ale sílí konkurence, zejména služba Claude, která roste výrazně rychlejším tempem. Za týden to celé vypukne, už příští čtvrtek startuje světový šampionát ve fotbale. Připomínám, že český výběr začíná svou pouť turnajem hned v pátek ráno. O 4 hodin vyzveme Jižní Koreu. No, vtipný, že jsem vás vyzval, aby jsme si tipli, kdo ten turnaj vyhraje, bez toho, aniž byste si vy dva vyhledávali nějaké informace. Tak Michal teďka 10 minut googlil a pak se zeptal, kdo to je Lamine Yamal.
0: No, takhle, já si myslím, že to vyhraje Španělsko, teda, můj tip, jo, protože, hele, Španělé, oni už nehrajou to nudné držení míče jako dřív, pod De La Fuentem jsou neuvěřitelně přímočarí, nebezpeční na křídlech a myslím si, že to všechno potáhne Yamal, jo. Ten kluk má 18 takový přehled, že sám rozebere jakoukoliv obranu. Navíc, poslouchejte, mají nejvyváženější kádr ze všech, na rozdíl od Francie nebo Anglie. U nich jako nenajdeš úplně slabý místo, no. A ještě mám tip jako Francie, že by mohla, hele, silná, uvidíme, jak jim bude fungovat ta omlazená záloha.
3: Takhle shrnutě, ano, během tvé řeči tady zadávám, kdo vyhraje MSV fotbale 2026, Španělsko, Francie.
0: Jo, no, tak to říkám.
2: Že jste netipovali Čechy, ty jo.
0: Hele, za 20 minut další šance vyhrát dovolenou dle vlastního výběru za 40 táců. Nápovědu, ultimátní nápovědu najdete na mém Instagramu Michal Kneip, tak držíme palce.

0: Survive. Přežít, to je úkol nás všech, ale už se blížíme pomalu do cíle. Víkend se blíží, posloucháte Hit Radio 8.39, krásné ráno. Dámy a pánové, Jasmin, pomalu můžeme zapomenout na platební karty, hodinky, prsteny a mobily, protože v obchodech budeme platit úplně jinak.
1: Jak?
0: Dobrá otázka, tak schválně napadá vás, jaká technologie tady ještě chybí? Napadá tě něco, co by tady...
1: Tak počkej, platíme mobilem, platíme kartou hotově, platíme prstýnkama, hodinkama, tak nevím.
0: Tak jedna z největších evropských bank spouští systém, kde při placení stačí mávnout rukou nad terminálem, který přečte unikátní mapu žil pod kůží.
1: Takže rukou.
0: Takže mávnutím rukou, jo. Takže vlastně říkám si, že termín mít pod kůží bude mít nový význam, že teda půjde o bohatýho člověka.
1: A vracíme se tím pádem teda k nejstaršímu a prvnímu povolání všech dob, jakože platíme svým tělem teda. Vlastně.
0: To je fakt. Samozřejmě vás možná napadlo to mě, tak možná to napadlo i vás, když jsem tady tu informaci čet. Co když mi tu ruku někdo uřízne? Tak to fungovat nebude, jo? Musí tam proudit krev. Ten skener pozná, jestli ta ruka je normálně živá, jo? Aby jsi neřekla, že mi pak třeba usekneš jako ruku, jo? Jasně, jo?
1: Co bych tam hledala, prosím tě,
0: takže co vám tady proudí? Takže bílý krvinky, červený krvinky, peníze?
1: A takže za 10 let se prostě budeme smát tomu, že jsme tehda, jakože teď, třeba hledali tu šrajtofli, tu peněženku a všichni budeme jenom takhle ručičkama.
0: No jasně, budeme se smát těm, který přikládají ty hodinky, bude, bezkontaktně, jak to bude, dlaní, jo, ale blbý třeba, když budeš v hospodě, nalitá jak žok a kámoš ti vezme ruku a zaplatí útratu za celou hospodu, jo, to je příjemný, jo. Ale zase, teda úplně na druhou stranu, stalo se ti, že jsi někdy platila něco drahýho, že se tě jako fakt nechtělo třeba nějaký nečekaný výdaj, že to bolí fyzicky, že jo. No, tak nad tím nově můžeš mávnout rukou jenom.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Kdo se bude zpívat a kdo bude tančit na stole, bude stoprocentně ten, kdo možná vyhraje parádní dovolenou za 40 tisíc. Posloucháte Hit Radio 8.51 a jdeme na to.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Kdo nás třeba posloucháte poprvé, tak ano, máme tu soutěž, připoutejte se prosím, virtuální letadlo, sedačky, 6 řad A až F a vaším úkolem je trefit tu správnou, na které si myslíte, že se schovává parádní zájezd od Invie v hodnotě 40 tisíc korun dle vlastního výběru.
2: Dokonce pro dvě osoby, jo. Když se vám zadaří, tak vyhrajete tuhle tu dovolenou pro dvě osoby za 40 tisíc, nebo na té sedačce může být dvakrát lístek na letenskou pláň na show Marka Strat, nebo desková hra Člověče, nezlob se, anebo vůbec nic.
0: Jasmin dala nápovědu k sobě na Instagram, já dal nápovědu k sobě na Instagram dnes. Už se blížíme. Tak uvidíme, jestli si sednete na tu správnou sedačku. 800 937 937, volejte právě teď. No jo, tady to zvoní.
2: Ty chtějí na tu dovolenou a já to
0: zvoní,
2: chápu.
0: Tady to zvoní. Dobré ráno, chcete na dovolenou?
3: No každopádně, líbilo by se mi to.
0: No hezky, jak se jmenujete?
3: Alenka.
0: Ahoj, ahoj. Alenko.
3: Z Černého Kostelce.
0: Alenka z Černého Kostelce.
3: Červeného Kostelce.
0: Z Červeného Kostelce. Já jsem z východních Čech, znám ho velice dobře, omlouvám se všem z Červeného Kostelce.
3: Tak,
0: Alenko, jakou sedačku typuješ?
3: No mě by se líbilo 4D.
0: 4D.
2: Alenko, ty jsi viděla nebo neviděla nápovědy?
3: Snažím se to hlídat, ale vzhledem k tomu, že jsem v práci, tak je to pare na pare, no.
0: 4D.
2: Vzhledem k tomu, že jsi v práci, tak je to pare na pade. Alenko, není to pare na pade, je to bohužel nic.
3: Nevadí,
0: třeba
3: se poštěstí nikomu jinému.
0: No a nebo se poštěstí třeba tobě hnedka zítra ráno v 6.50. Nicméně 4D na této sedačce se neskrývá dovolená v hodnotě 40 tisíc korun, ale...
3: Je tam překvápko jiný?
0: Ale, tak co bys ráda? Člobrdo anebo lísky na Marka Ztracenýho?
3: Já si myslím, že obě nejsou špatný.
0: Tak Alenko, máme pro tebe dva lístky na Marka Ztracenýho na letenskou pláň, ty jsou tvoje.
3: No wow, děkuju, super.
0: Není zač, tak Alenko, vydrž nám na telefonu a zatím přejeme hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Perfektní, díky.
0: No tak...
2: Tak snad zítra.
0: Tak já připomenu ještě jednou, nápověda. Myslíme si naprosto ultimátní nápověda, je u mě na Instagramu, jsem tam jako Michal Knejp, tak myslím si, že pak už bude jasné, v jaké části letadla hledat.
2: A sedačky, které už jste typovali dřív, jsou v klubu posluchačů na webu Hit Radia, kam se můžete normálně registrovat a všechno to tam uvidíte, tak tam utíkejte, ať to zítra někdo zvládne.
0: Tak zítra v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

music is my best friend.

0: čas. Please tell Rosie 8.57. A Best Friend je pro vás i vaše Hit Radio. Snídaně šampionů, ta čtvrteční, právě končí. My vám děkujeme za další společné ráno.
1: Těšíme se zase zítra, klasicky od 6 do 9. My tady budeme i s Davem, tak doufáme, že vy taky.
0: No a doufáme, že už v 6.50, případně v 8.50, zítra v pátek rozdáme tu dovču v hodnotě 40 000 korun pro dva dle vlastního výběru.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Tak se mějte krásně, zvládněte čtvrtek.
1: Ahoj, ahoj.
0: A zítra v 6. Jsme tady, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Teď pohled na silnice, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Pražský okruh, přerušovaná kolona směrem k letišti od Jesenice, pak také na úrovni ulice k Barandovu. Zdržení by mělo být kolem 15 minut. Dlouze popojíždíte také D5 od Loděnice a pak na pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. Tady počítejte s půl hodinou, no a přidám ještě další oblasti, a to je klasika Černý most směrem na Štěrboholy, příjezd ulicí v Holešovičkách a také Barandák a Dobřízká ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
4: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. V Kolovratech se po letních prázdninách otevře žákům nová základní škola Měsíčková. Moderní areál nabídne kapacitu až 510 žáků. Bude v ní 19 kmenových tříd, odborné učebné jídelna, 2 tělocvičny a další sportovní prostory. Zároveň umožní soustředit výuku do jedné budovy a zlepšit organizaci a zázemí pro žáky i učitele. Praha otevírá největší dobíjecí hub pro elektromobily v metropoli. Po roce ukončila společnost Pražská energetika jeho dosavadní zkušební provoz a přešla tak do ostré praxe. Hub najdeme v ulici Novovysočanská na Praze 9, disponuje mimo jiné dvěma ultrarychlými veřejnými dobíjecími stanicemi. Prezident Petr Pavel dnes přijme Miroslava Hlaváče, pravděpodobného nového náčelníka generálního štábu. Bude chtít slyšet jeho priority. Očekává zároveň kontinuitu v tom, co dělal dosud. Prezident uvedl, že jmenování nechce nějak zdržovat. Festival bonsai a japonské kultury je zpět. Botanická zahrada v Troji bude akci hostit od zítřka až do neděle 14. června. Na co se můžeme těšit, nastíní mluvčí botanické Michaela Bičíková.
2: Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program inspirovaný tradiční japonskou kulturou. Připravíme pro ně čajové obřady, ukázky ikebany, ukázky bojových umění anebo bubennická vystoupení tradičních japonských bubnů.
1: Vstupné na festival je zahrnuto v běžné vstupenky do botanické zahrady. Dnešní den zůstane jasný, skoro jasný. V odpoledních hodinách čekáme pár mráčků, ale jak už jsem slíbila, dnes nebudu mluvit o dešti, takže teploty odpoledne kolem 25.
3: Bude jenom krásně, přátelé. Dnes je ten den, piknikový den.
0: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
3: Jdeme na piknik. Doufám, že jste si dneska do práce zbalili svoji piknikovou deku a že jste zbalili takový ten košíček, do kterého si dáte nějaké ty dobroty, ale ani to nemusíte mít. My se o všechno ostatní postaráme. Dneska ve Žlutých lázních odpoledne a bude to skvělé. Počasí nám přeje, jo? Takhle, jak je venku, bude celý den. Možná přijde nějaký mrak, ale pršet z něj nebude.
1: No, já jsem slíbila o dešti ani slovo.
3: No, přesně. Tak přátelé, doufám, že máte krásný čtvrtek a dobré dopoledne. Doufám, že jste se dobře probudili a že ten dnešní den, ten 4. červen, bude pokračovat přesně tak, jak si představujete. Mám pro vás Liquido a Narkotik, za pár minut si dáme Taylor Swift anebo taky Offenbach. Takže o muziku je postaráno, velké hity. No a my vám z Hit Radio City přejeme dobré dopoledne.

0: Offenbach jsme se dostali až ke 9:45. My jsme Hit Radio City, přátelé, dobré dopoledne. Praha je připravená na dnešní odpoledne ve Žlutých lázních. Praha možná, jo? Doufám, že i vy taky. City Picnic. No jo, 4. června. My jsme na to už upozorňovali dlouho dopředu, že dneska ve čtvrtek je ten den, je to odpoledne, kdy se společně sejdeme na parádním City Picniku. Odstartujeme sezónu pikniků v krásném prostředí u Vltavy. Takže pár organizačních věcí. Open door, to znamená dveře, jsou pro vás otevřené od 15:30 odpoledne. V tu dobu už můžete přijít do Žlutých lázní zcela zadarmo, tak nějak si to tam obhlédnout, omrknout a ve 16:00 potom program pro nejmenší, to znamená Kája a Babuláček, takže my zabavíme i vaše děti. Nebojte se, vrátíme vám je. No a Xindl X, ten se na vás těší v 17:30. Zahraje hezky Unplugged, zahraje v takový jako intimní atmosféře, myslím si, že to bude opravdu skvělý. No a potom, kdybyste chtěli vyrazit na naše odpoledňáky, to znamená na Dominika s Vincentem, kteří mimochodem celé odpoledne budou vysílat přímo ze Žlutých lázní, to znamená, máme tam i naše studio a uvidíte je, uslyšíte je, tak jejich vystoupení alias Komikadze bude na programu někdy 10 minut před 7 hodinou večerní. No a na závěr, až nám bude lehce zapadat sluníčko, tak nám budou k tomu hrát hodiny. Já myslím, že to je úplně skvělý. Takže vstup zdarma, Žluté lázně, Xindl X, Kája Babuláček, hodiny a dneska se na vás fakt těšíme.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: tak to pochopu, že koniec. Tina Rytmus, Hit Radio City a za pár minut další. Další velké hity, které jsme pro vás připravili, abyste měli lepší dopoledne, jo? Takže blíží se nám 9:30, já vám můžu slíbit Lady Gagu, Dermota Kennedyho a protože je čtvrtek, vezmu vás velmi rád i do kina. Už za chvíli.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Nedělní branč s výhledem na Prahu? Jedině Občanská plovárna. Ideální místo pro firemní i soukromé eventy. Občanskáplovárna.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Dermot Kennedy za námi, no a teď vás vezmeme do kina, přátelé, je čtvrtek. No a tím pádem jsou v kinech nové filmy, filmové premiéry a vy byste klidně mohli o víkendu na nějaký z nich vyrazit. I když pravda, je to takové velmi zvláštní, protože tentokrát najdete v kinech premiéru, která je, no, dost netradiční, ale, jak říká náš filmový odborník Ivo Aláč, stojí to za to. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Možná si pamatujete to letošní předávání cen BAFTA, kde byli na pódiu dva herci tmavé pleti z Hříšníků a někdo z publika vykřikl rasistické urážky. Ukázalo se, že to byl John Davidson, muž s Turetovým syndromem, o kterém je i film s všeříkajícím českým názvem Přísahám, že za to nemůžu. Představitel Johna, Robert Arameo, jednu BAFTu nakonec i vyhrál. A to v kategorii, kde byli i Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet a jeden z těch, které John urazil. Pozdější vítěz Oscara, Michael B. Jordan.
2: Johnny D.
1: A když už jsem teď konečně přísahám, že za to nemůžu, viděl, tak musím říct, že je to BAFTA ve správných rukou a ten film je jedním z nejlepších, které se v našich kinech v poslední době objevily. Takže na to určitě běžte, hodně vás to pobaví i dojme a přitom to není taková ta typická šablona ani žádná nerealistická karikatura. Co jiného teď běží v našich kinech, tak to můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Aláč, Hit Radio City 937 FM. Film City.

We Pray, Coldplay a jejich skvělý single, který dohrává před 3/4 na 10. My jsme Hit Radio City, přátelé, a přejeme vám skvělý čtvrtek. Já doufám, že jste se dobře probudili a že dneska to půjde. Za chvíli. Ram pam pam a minuli. A do té doby, než vám v 10 nabídneme další čerstvé zprávy, tak určitě stihneme ještě Fort Minor.

0: moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Fort Minor vám hrajeme jasně před 10. hodinou a přejeme dobré dopoledne, Hit Radio City s vámi. No a Flowrida s Davidem Gettou anebo Sian, to jsou zase další velké hity, které vám naservíruju už za chvíli přesně po 10. hodině. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Opatrně v Horních Počernicích, tady v ulici u Županských, došlo k nehodě osobního auta s cyklistou. Na místě jsou policisté, komplikace jste hlásili v podobě nehody také na Barandově ve Štěpařské ulici. Tady bourala dvě auta. Silnější provoz zůstává stále na příjezdu D5, od Loděnice pokračujete v kolonách až na Pražský okruh. I ten samotný hlásí zdržení na úrovni Jinočan a Ořechu. V opačném směru ještě na úrovni Jesenice kratší nárazové po pojíždění a připravte se na 10 až 15 minut v koloně kvůli dopravní nehodě, také v oblasti Černáku v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Podobu okolí stanice metra Budějovická určí architektonická soutěž Nová Budějárna. Za cíl má navrhnout plánovanou výstavbu a úpravy okolí stanice, včetně dlouhodobě problémového takzvaného bazénu, který je mezi vstupy do metra pod úrovní chodníku. Praha 4 dlouhodobě řeší nedostatečnou údržbu kolem metra a v poslední době především znečištění způsobené holuby. Nesouhlas i výzva k omluvě. Politici napříč stranami se ohradili proti výroku pirátky Terezy Nislerové, že soukromé školství parazituje na tom veřejném. Jako příklad uvedla budovu soukromé střední školy Pork, která zabrala veřejnou budovu základní školy na Praze 4. Kontroverzní vyjádření zaznělo z úst političky na debatě Pražská agenda o školství, píše to Pražský deník. Znovu zavedení EET je na spadnutí. Návrh ministryně financí Aleny Schillerové míří do sněmovny. Jak na novou verzi nahlíží lidé, popisuje mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
5: Dvě třetiny Čechů a Češek podporují opětovné zavedení EET a více než polovina lidí považuje její zrušení v roce 2022 za chybu. Data jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
4: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž podnikatelů. Milovníci vědy vyráží na výstaviště Letňany. Začíná tam veletrh vědy, který potrvá do soboty. Nabídne stovku interaktivních expozic i desítky přednášek s diskuzemi. Akademie věd na něm představí novinky ze současného výzkumu a do programu se zapojí také univerzity. Návštěvníci se vyzkouší například simulované řízení jaderného reaktoru. Vstup je zdarma. Dnešní den zůstane většinou jasný, polojasný, odpolední teploty kolem 25 stupňů, vítr slabý, proměnlivý.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: Tak teď jsem se lehce vyděsil, máme za sebou další zprávy. Lucka říkala, že si návštěvníci mohou vyzkoušet simulované řízení jaderného reaktoru?
4: Ano, ano.
6: Na výstavišti v Letňanech?
4: Ano, prosím.
6: Aha, neboj, je to bezpečný.
4: Organizují to odborníci z ČVUT v Praze, tak předpokládám, že to dopadne všechno dobře.
6: No ne, já jsem nedávno viděl Černobyl, no ale tak ten seriál, myslím, no.
4: Neber to tak dramaticky.
6: No tak přátelé, jestli byste se chtěli někdy ocitnout v jaderné elektrárně, můžete si to vyzkoušet. Vstup je zdarma.
4: Ano.
6: Možná už se nikdy neuvidíme. No nic, jdeme na to. Za pár minut vás čeká náš City Quiz. A dneska bude obzvláště vypečený. Já jsem hledal, dlouho jsem hledal a našel jsem ten správný ptačí zvuk, který jsem potřeboval na dnešek.
4: Tak to se obzvlášť vypečeně tady těšíme.
6: Těšíme se. Teď už dáme Jano Davida nebo Sia.
2: Hit Radio City.

0: Flowrida a David Guetta a za pár minut Eva Farná s Mirajem a nebo taky Anastasia. To vám budeme hrát u nás na Hit Radio City. Přátelé, kamarádi! Vy, kteří posloucháte už od pondělí, tak moc dobře víte, že tentokrát jsem to vzal po ornitologické stránce. Tady myslím náš City Quiz, který vám vždycky zavaří mozkové závity a ještě vám může udělat radost v podobě malého dárku. A dneska si myslím, že to bude hlavně o rychlosti. Buďte připraveni, protože mě zajímá, co je tohle za ptáčka.
1: Krautenberg, že se dal na bylinkaření. Tebe ohluchnu.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Jojo, tohle je velmi známý ptáček. Pohádkový. Večerníčkový. A mě zajímá prostě, co to je za druh, jo? Já myslím, že to všichni máme v hlavě. 777-937-777. Právě tam píšete. Na tohle číslo směřujete zprávy, ať už WhatsApp, SMSky, hlasovky. Pojďte do toho. Hledáme prostě vaší nejrychlejší reakci. Koho to napadne, kdo si vzpomene, tak píše sem k nám, uděláme z toho malej šampionát, jsem zvědavý, kdo z vás to všechno ví. Jen se nebojte, podle mě víte úplně všichni, jo? Takže 777-937-777 jako odměna pro jednoho z vás 4x vstupenky na představení Ptačí sněn na ostrovu Štvanice a to díky Open Air Festivalu Arena bratry Formanovými, kteří vlastně se vrátili sem k nám s divadlem bratří Formanů a je to skvělý na ostrově Štvanice. Na Ptačí sněm vás může poslat tenhle zvuk.
1: Krautenberg, že se dal na bylinkaření. Vy z tebe ohluchnu.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klubeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
2: Hit Radio City.

0: přátelé, kamarádi, je třeba opravdu gratulovat a je vidět, že to prostě zvládáte. Zlata, Petra, Martina, Roman, Pavel, Véra, Jitka, Jana, Monča, Katka, Tomáš, Eva a spousta dalších. Já si myslím, že dneska rozhodně nepřišla žádná špatná odpověď, jo? Já jsem se prostě jednoduše ptal na to, co to je za zvířátko?
1: Krautenberg, že se dal na bylinkaření. Tebe ohluchnu.
0: No a může nám to klidně říct Adela, kterou mám teďko na telefonu. Hezké dopoledne, Adela.
2: Ahoj, ahoj, dobrý den.
0: Tak je to ptáček, to víme. Krkonošské pohádky, to jsme asi rozklíčovali. No a co to teda je?
2: Je

0: to sojíka práskačka.
1: Naprosto správně.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu.
1: No jo, tak Adel, a teď se přiznejte, jestli jste musela jako dlouho pátrat v paměti, anebo to tam naskočilo hned.
0: Naskočilo to hned, je jo. To tak strašně známý, že...
1: Tu bonzačku známe všichni, že jo?
0: No jasně.
1: Sojka je práskačka. Přesně tak. Máte třeba v práci nějakou takovouhle práskačku?
0: Ježišinky, doufám, že ne. No, kolegyně se mi tady slemí, to by mi dali. Ne.
1: To je dobře, to je v rámci zachování kolegiálních vztahů bych řekl, že tam žádná není. Tak.
0: No, rozhodně ne.
1: Jak to dneska vidíte? Jaký máte dneska den a co vás ještě čeká všechno?
0: No tak teď úplně neuvěřitelný, absolutně nečekaná. No to budeme muset probrat s kolegyněma.
1: Ježiš, to je dobře. Já mám pro vás dobrou zprávu, protože máte 4 vstupenky na představení Ptačí sněm. Je to na ostrově Štvanice, přivezli to vlastně bratři Formanové, tohle skvělé divadlo a Open Air Festival Arena, který je právě na Štvanici. Můžete vzít kolegyně z práce, když máte 4 vstupenky.
0: Určitě se o to někdo pobere.
1: No tak to je přesně ono. Tak užívejte, Adel, mějte se krásně a doufám, moc že se vidíme, děkuji. Vidíme dneska na City pikniku, jo? Když tak, jo? O Žluté lázně jsme tam zdarma a tak dál. Vždyť to znáte.
0: Možná přiběhneme, bydlíme kousíček.
1: No tak tím lépe, jo? Mějte se krásně.
0: Tak jo, moc vám děkuji, tak hezký den,
1: nashledanou. Naschle. Další příležitost zase zítra, to bude úplně poslední a nebojte se, i na zítra si připravím nějaký zvuk nějakého ladného ptáčka. Sám jsem zvědav, ještě to v hlavě nemám. Nicméně, bude to skvělý. Po 10. hodině vždycky můžete procvičit svoje mozkové závity.

Imagine Dragons, Sharks. A taky dopoledne u nás v Praze a na Hit Radio City. My jsme váš nejlepší parťák na to, abyste věděli, co se děje okolo nás, abyste taky dost možná zavzpomínali. Protože dneska večer, až třeba pojedete z práce, tak protože je čtvrtek po 18. hodině, vás čeká tradiční hudební speciál, který pro vás máme připravený. Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let. A já vám připomenu jednu kapelku, která v 90. jako znamenala hodně. No jasně, Chaos, první vlastně jako komerčně úspěšná hiphopová partička. Nicméně, kromě televize, policie, svišti na golfovém hřišti, si myslím, že nejzásadnější písnička jsou prostě vodopády. Jestli jste se u tohohle songu alespoň jednou neploužili, tak v podstatě jako byste nebyli, že jo? Psal se rok 1999 a hlavně jedna z mála rapových singlovek a hitů, které se v rádích točily opravdu pořád dokola a dokola. Byla to vlastně hitovka, která nebyla úplně pozitivní, jo, když se zazpomínáte a zaposloucháte do toho textu, ale bylo to bez zprostěren a hlavně bylo to absolutně chytlavý. Vodopády jsou vlastně ovšem předělávka. Ano, je to tak. Waterfalls od TLC je ten originál. Takže americký R&B megahit, přefiltrovaný přes pražský rap, který začínal právě v polovině 90. let. Mimochodem, první koncert Chaosu byl na Letný a to tehdejší klub Myšmaš. Možná si na to vzpomínáte a tak si je dáme právě teď. A dneska večer Hit Radio Classic. Tady jsou Chaos.

0: Rudimental a Alibi. Právě teď ve 10:45. My jsme Hit Radio City a už se nám to krátí, přátelé. Přesně v 3:15 otevřeme brány.
1: Včera mi bylo málo, dneska mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zazblubil.
0: Brány žlutých lázní. A přineseme vám první z řady City pikniků. Takže dneska na dece, na trávě, u Vltavy, sluníčko nám svítit bude, hrát nám bude Xindl X a hodiny. A je to hlavně úplně zadarmo, jo? Takže dneska odpoledne vemte kamarády, přátelé, známé, prostě všechny, celou rodinu. My se o vás postaráme, žluté lázně otevírají svoje brány v 3:45, ale budeme tam až někdy do 9 do večera. Tak kdykoliv přijďte a užijte si čtvrteční odpoledne v naší společnosti.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Partnerem City Pikniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: One Way or Another. Tohle jsou One Direction a tohle je Hit Radio City. 11. na krku, za pár minut další velké hity třeba od Black Eyed Peas, ale teď se ptáme, co se děje v Praze, Lucko.
1: Začneme dopravou. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Pražský okruh, tady stále hlásíte zpoždění a zdržení na úrovni Jesenice, pokud jedete dál k letišti, ale mělo by být v těchto chvílích pouze nárazové. Naopak delší kolona se stále táhne od Loděnice po D5 a pak na samotném okruhu směrem k Ořechu, pokud míříte na D1, směr na opačnou stranu, tedy na Zličín, je volnější. Černý most, tady se zdržíte v obou směrech i na příjezdu z Hradecké dálnice směrem do Kbelské ulice. Po pojíždění v této oblasti minimálně 15 minut a 10 minut hlásíte na D1, a to na příjezdu od Opatova směrem na Záběhlice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Loď 2026 na Vltavě začala simulace nehody lodě. Jde o taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Akce kopíruje reálnou situaci podle nehody, která se stala v Budapešti před 7 lety. Popisuje mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
7: Vlastně jedna z menších lodí blokuje průjezd té větší výletní lodi a v podstatě v rámci blokování toho průjezdu tak dojde ke strážce a k následnému samozřejmě tedy pádu těch lidí z té výletní lodi do řeky Vltavy.
1: Taktické cvičení probíhá v prostoru mezi mostem Legii a Palackého mostem. O sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání dnes hlasují poslanci. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat nebo jej doplnit. Na programu jednání sněmovny jsou dnes zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Po rekordně suchém jaru dorazil do Česka déšť. Srážek se dočkáme i v dalších dnech, kdy se budou střídat různé frontální systémy. Přinesou deštivější počasí prakticky obden. Zatím to vypadá na deštivý pátek, pršet by opět mělo v noci ze soboty na neděli a pak v úterý. Letošní jaro bylo nejsušší od roku 1961. Naši fotbalisté odehrají v New Jersey proti Guatemala poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. Trenér Koubek plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se přiblíží té na šampionátu. Hraje se v noci na zítřek, zápas začne 2 hodiny po půlnoci našeho času. Dnešní den s proměnlivou oblačností, většinou polojasná, postupně oblačná obloha, vítr slabý proměnlivý a odpolední maxima kolem 25.
5: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Jasně, po 11. hodině vám přeju dobré dopoledne a zásadně si užívejte dnešní čtvrtek, nejenom teď, ale třeba i odpoledne, a to na našem City pikniku. Ještě určitě vás jednou pozvu. Nicméně je čtvrtek a čtvrtek u nás vždycky dopoledne znamená pražského uličníka. I tentokrát vás vezmu do ulic hlavního města a jestli nemáte rádi houby, jo, jestli nejste fanoušky hub jako takových, pravda, pak bych asi neposlouchal následujících pár minut, protože máme v Praze určitou houbovou čtvrť. Jo. Možná, že o tom, Lucka vypadá, že o tom neví.
1: No tak to já mám ráda, tak to jinak, rostou tam houby.
0: Ano, to musíte, to musíme ověřit a ano. K tomu budeme potřebovat vaši součinnost, samozřejmě. Tak dobře, poslouchejte už za chvíli další díl pražského uličníka, vezmeme vás do pražských ulic. Black Eyed Peas a Pump It! A za pár minut třeba taky Rehab. Dobré dopoledne, Praho.

Rehab a In My Head. Jeleni anebo Pink, to jsou další velké hity, které uslyšíte za okamžik. Hit Radio City vám nabízí vždycky dvakrát v týdnu, v pondělí a ve čtvrtek, náhled do pražských ulic. A tak trochu vysvětlení, proč se jmenují tak, jak se jmenují. Vítejte v dnešním čtvrtečním pražském uličníkovi. Praho dneska si společně zajdeme na houby, jo? Kdybyste to chtěli vzít doslovně, tak ulici Muchomůrkovou, tak té bych se raději vyhl, jo? Ano, opravdu máme v Praze ulici Muchomůrkovou, konkrétně v Pitkovicích. To znamená, že jsme v městské části Praha 22 a v podstatě na úplném okraji Prahy na jihovýchodě. Pitkovice jsou taková rezidenční čtvrť u Uhříněvsi, kde se v posledních dekádách poměrně hodně stavělo a vznikaly tam nové ulice. No a právě tam bylo potřeba vymyslet nějaké nové názvy, které se nebudou opakovat a budou držet tak nějak pohromadě. Ulice Muchomůrková má jenom něco okolo 250 metrů. Je to slepá ulice. Na konci najdete takový malý kruhový objezd. Jinak vlastně nenabízí celkem nic zajímavého. Je v ní, jestli jsem napočítal dobře, 15 rodinných domů. Dostanete se tam velmi jednoduše pomocí MHD, typicky autobusem. Nejbližší k Muchomůrkové ulici je zastávka Hříbková a jezdí tam 126, 272 anebo 206. Mimochodem, to, že do Muchomůrkové ulice se dostanete přes zastávku Hříbková, tak to není úplná náhoda. Za chvíli vám totiž řeknu, kdo a kdy rozhodl, že Pitkovice pojedou touhle houbařskou tématikou. A proč se vlastně do téhle mapy dostala zrovna Muchomůrková. Takže, jestli jste někde z okolí, určitě dejte vědět, napište na 777 937 777 a dneska procházíme pražské houbové ulice a jsme v Muchomůrkové. Za chvíli pokračujeme.

Hitradio City s vámi a dneska jsme vyrazili na houby, tedy konkrétně do ulice Muchomůrková v Pitkovicích. A představte si, že to vlastně není jediná houba.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: 777-937-777. Budu moc rád. No a za pár minut se do Muchomurkové vrátíme, aby jsme zjistili, jak to tam vypadá dnes.

0: Hit Radio City a dneska další díl pražského uličníka, tentokrát z Pitkovic, z ulice Muchomůrkové. A vy píšete, jezdíme tady docela často, bydlíme v Čestlicích. Ještě jsou tam Žampionová a Klousková, ale proč se tak jmenují, to vážně netuším, napsala Katka. Tak před chvilkou jsme to vysvětlili, že těch ulic je tam opravdu hromada a že to zkrátka jako drží dohromady, jo? To znamená, je to prostě taková houbová čtvrť. Ulice Muchomůrková je vlastně v klidné rezidenční části Pitkovic. Zatím teda nemám potvrzeno žádnou z těch tezí, které jsem tady vyslovil, tedy jestli v ulici Muchomůrkové rostou jedovaté houby a jestli jsou všichni obyvatelé ulice Muchomůrkové otrávení, jo? Zatím jsme se to nepodařilo zjistit. Zásadní ale je, že v okolí Pitkovické, nebo v okolí jsou Pitkovické rybníky, Pitkovický park a poblíž ulice Muchomůrková je restaurace, která má na Google hodnocení 4,6, nabízí prý asijské meníčko a když si projedete recenze, tak je tam celkem samá chvála, jo? Zejména tedy pochvaly na vynikající jídlo a skvělou atmosféru, jenom obsluha, pozor, ta by mohla být občas trochu rychlejší. No, přátelé, až příště pojedete kolem, tak se schválně zkuste rozhlédnout po ulicích, které jsou právě v Pitkovicích. Tam je to jedna houba vedle druhé. A pražský uličník je tady samozřejmě pro vás, takže jestli máte dobré tipy na ulice, tak určitě dejte vědět na 777-937-777. Mimochodem, jednu pěknou hlasovku tady už mám.
1: Ahoj, Hit Radio, tady Tomáš. Já jsem pražský z Nuslí a v Nuslích máme takovou krásnou ulici, která je v takovém prudkém kopci a jsou hezky vodorovně vlastně ty přímo vlastně k tomu kopci a máte dolní, horní a nejvyšší. A je to vlastně se stupně jakoby nahoru k tomu kopci, je to strašně roztomilý, je to pěkný, dá se to najít na mapách a je to fakt jako unikát. Díky, měj se, ahoj.
0: Ahoj, no a pražský uličník pokračuje u nás na Hit Radio City zase v pondělí.

0: Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tak už se nám to blíží, kamarádi a přátelé. Vlastně 4 hodinky a otevřou se brány žlutých lázní.
1: City Picnic.
0: Dneska úplně poprvé, navíc nám přeje počasí oproti tomu včerejšímu propršenému dni a tomu zítřejšímu. Tak dneska ve čtvrtek to vyšlo naprosto parádně, takže se na vás těšíme ve žlutých lázních. Dveře otevíráme v 15.30, ale jsme tam až do 21. hodiny, takže můžete dorazit kdykoliv v průběhu. Vstup je úplně zadarmo a zahraju vám Xindl X, hodiny, o děti se postará Kája s Bambuláčkem a těšit se můžete také na improvizační velkolepou stand-up show, a to od mých kamarádů a kolegů z odpolední show, to znamená Vincenta a Dominika. Tak jo, hele, nemáte program na odpoledne, na večer, no tak vemte deku, vemte kamarády, sejdeme se ve žlutých lázních. Máme pro vás festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Tohle jsou Bastille. No a Kuba Urban se s vámi loučí a popřeju vám krásný zbytek odpoledne. S některými z vás, a já doufám, že s drtivou většinou, se vidíme dneska ve Žlutých lázních. Osobně mrkneme na sebe z očka do očka, jo? No a za pár minut do té doby, než bude pravé poledne, vám nabídnu ještě Eda Sheerana a taky Naughty Boye. A zítra přesně v 9 budu se těšit tady u nás na Hit Radio City.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
3: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
4: Co je? Co je?
2: Co je?
3: WhatsApp, co je?
4: Co je to?
2: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6 shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
3: Dneska přímo?
2: Dneska přímo, ano.
3: No to nám to vyšlo krásně.
2: No.
4: Co je?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nedělní branč s výhledem na Prahu? Jedině Občanská plovárna. Ideální místo pro firemní i soukromé eventy. Občanskáplovárna.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut hlásíte na příjezdu D5-kou od Loděnice a pak také na samotném Pražském okruhu, pokud jedete k D1-čce. V opačném směru krátké zdržení na úrovni Jesenice. Centrem projedete bez větších komplikací. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Potravinové banky a jejich výdejny budou v Česku fungovat nejméně do konce roku 2028. Na konferenci o výsledcích původně tříletého projektu České federace potravinových bank to oznámil její předseda Aleš Slavíček. Kapacita výdejen se rozšíří do dalších 50 měst. Koncept topné sezony je podle expertů nejlepší čas v roce na změnu dodavatele energií. Podle dat poradenské služby Revido má dnes výhodně nastavené energie jen zhruba pětina z nás. Změna nám přitom může ušetřit i tisíce korun měsíčně. Podle čeho dodavatele vybrat, poradí Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
4: Doporučuji všem spotřebitelům, aby se podívali i na dodavatele, to znamená, nezaměřili se jenom na cenu, podívali se na například recenze, které jsou velmi důležitou, měly by být důležitou součástí výběru dodavatele. Ano, doporučuji, aby se podívali i na jeho velikost a historii.
3: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky. Podle odborníků je bezpečnější spíš časově omezený závazek. Medvěd zaútočil na člověka v regionu Liptov na severu středního Slovenska. Uvádí to televize Markýza. Útok se stal v obtížně přístupném terénu a tak je problém se k napadenému lesnímu dělníkovi vůbec dostat. Kvůli počasí není možné nasadit vrtulník. Teď se ještě podíváme k nám. V metropoli se staví zhruba 157 tisíc bytů. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku je to o 8 tisíc více. Zatím jde o rekordní počet. Nové byty by měly vznikat hlavně na Praze 4, 5 a 9, tedy v částech s největšími rozvojovými plochami a brownfieldy. Naopak v centru města je prostor pro novou výstavbu minimální.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
3: Odpoledne většinou polojasné oblačné, teploty kolem 25 stupňů, to jsou letní maxima pro dnešní den. Foukat bude slabý proměnlivý vítr. Už zítra nás čeká opět ochlazení.

12 hodin, 2 minuty, je tady první čtvrteční poledne roku 2026 v měsíci červnu. Červen, je to možný. Teď nedávno, tak jsme se učili psát místo roku 25-26. Dávali jsme si novoroční předsevzetí a už je tady půlka roku pryč. Je to mazec, jak to letí. A důkazem, jak to letí, tak jsou také i srdcovky Hitrádia. Hity, na kterých jsme ještě nedávno tančili. Druhý den jsme měli kocovinu, bydleli jsme doma u rodičů a teď najednou už jsme rodičemi my. Je to neuvěřitelný, ale tak pojďme vzpomínat na tuhle krásnou dobu. Začínáme v roce 1992. První srdcovka z pěti nás vezme do začátku 90. let. Je to skvělý. Charles a Eddie a fakt vyloženě pohodová záležitost. Jenom pro vás. Pojďte si to užít. Zavřete oči. Tohle jsou srdcovky Hitrádia.

0: Charles a Eddie, Would I Lie to You? Ve 12 hodin a 7 minut. Srdcovka s číslem 1, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na WhatsApp Hit Radio mi hned jako první přišla zpráva, která mě strašně potěšila, dobře poslouchejte. Ahoj Jiříku, to máš pravdu, letí to až moc rychle. Nedávno jsem byla v pubertě a teď jsem mladá babička. A nejen hudba, ale celý svět se změnil o možná více než 360 stupňů. Moc děkuji za srdcovky, je to jako listovat fotoalbum plný vzpomínek. Zdraví Lída. Děkuju, opravdu. Ze srdce, to je tak milá zpráva. A tak si zalistujeme právě teď do roku 1987 a než si dáme další duet, tentokrát Mel and Kim a jejich hit Respectable, tak pojďme zazpomínat i na naše babičky, kdy to je tak jako hezký. To jsou taky naše srdcovky. Babičky měly vždycky, za prvý pravdu, a za druhý měly nějaký svůj tajný recept. A teď v době oběda, kdy jindy, jo, a ještě navíc v srdcovkách, bychom měli vzpomínat právě na jejich legendární jídla. Jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne vaše babička? A může to být samozřejmě i zákusek, může to být nějaká buchta, nebo to může být třeba, já nevím, nějaká jako speciální snídaně, to už nechám na vás. Popřemýšlejte v klidu, napište mi na 777-937-777, jaké top jídlo od vaší babičky si vybavujete a schválně, jestli dodnes ve vaší rodině existuje její recept a její odkaz. Dejte vědět a my si dáme hit z roku 1987. Mel and Kim na Hit Rádiu, srdcovka číslo 2.

0: Taky tak máte rádi činasky z téhle doby. Drobná paralela, 12 hodin 15 minut a srdcovka s číslem 3. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska máme takovou malou nostalgickou, to je pravda, a vzpomínáme na naše babičky a jejich kuchařské umění. Posíláte zprávy na 777-937-777. Jaké jídlo si pamatujete, když se řekne vaše babička? Tak mám tady třeba od Jardy. Bramborové placky a bramborové kolečka pečená na platu na kamnech. Zajímavý, to jsem nikdy neměl. Škubánky s mákem, cukrem a sádlem. Ani maminka takové nezvládne. Ty od babičky byly prostě speciální. Ahoj Jirko, tak moje babička dělala nejlepší opečené škubánky. Zkoušela jsem je, ale není to ono. Bohužel už moje babička tady není a tak jenom vzpomínám jak na ní, tak i na ty škubánky. No jasně, babičky a škubánky, to prostě to je jasná definice. To jde ruku v ruce. Bára z Ostravy Petrkovic píše opékané na kostičky brambory s kiškou. Taky zajímavý. Ahoj Jiříkovi, babička vařila chlebíčkovou polévku a tu jsem jako dítě milovala. Občas ji uvaří moje mamka, to si teda taky pochutnám. A pak samozřejmě škubánky s mákem. Hezký den, zdraví Jana. Děkuju, co hlasovky?
3: Ahoj, tak mě se vždycky ve spojení s babičkou, která tady teda už bohužel není, kojí jídlo roštěná s rýží. Vařila to pokaždý, když jsme přijeli na návštěvu. A prostě bylo to boží. A i když mi stihla předat recept, tak ale nikdy se mi nepovedla, tak jako se vždycky povedla babičce. Ale i tak ji občas uvařím a vždycky s láskou na babičku

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Britney Spears s hitem Every Time. Je 12 hodin 23 minut. Posloucháte Hit Radio a čtvrteční srdcovky s Jirkou Pelnářem.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A dneska vzpomínáme na jídla od našich babiček na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Tak píšete vaše vzpomínky. Jirka tady píše: ahoj Jirko, pamatuji si, že nejlepší jídlo, co jsem u babičky jedl, byl přírodní plátek s fazolkami na slanině a šťouchanýma bramborama. Recept pořád máme a díky vám jsem si na něj teď vzpomněl a brzy musím udělat, protože jsem na to dostal obrovskou chuť. Zdraví Jirka z Jilemnice. Díky moc. Ahoj, v roce 91 mi bylo 12 a moje prababička mě učila rodinnou bábovku. Tento recept se u nás dědí po generace, pořád ji pečeme a nic na ní neměníme, je báječná. Katka píše: ahoj, nejlepší

Cutná a druhý chodské koláče, ale ty ode mě nejsou jako její. A ještě jednou od Lucky. Ahoj Jirko, moc si zdravím. Já vzpomínám na babičku a mého teď už ex-manžela. Byla úžasná, celá léta jsem ji vykala a nikdy nezapomenu na její hovězí vývar s domácími nudlemi a s bojnickou roštinou s domácím houskovým knedlíkem. Recept jsem stihla ještě vyškemrat, ale nikdy ji tak úžasnou neudělám. Zbíhají se mi sliny, jenom na to myslím. Prima den, zdraví Luca. Hezké, hezké, moc děkuju. Tak já taky přidám jednu svoji osobní vzpomínku, než si dáme srdcovku na přání. Moje babička, ta dělala spoustu skvělých jídel, ale naučila mě k snídani. Čerstvý chleba. Ten namažete kysanou smetanou, normálně místo másla nahoru, ale jako třeba půl centimetrovej, jo, jako kus, tlustej. Dáte tam prostě kysanou smetanu a celý, to pozor, podcukrujete klasickým cukrem. Normálně krystalem. Já vám garantuju, že nic lepšího jste k snídani ještě neměli. Fakt. Slibte mi, že to musíte o víkendu zkusit, nebo že to zkusíte. To prostě musíte. Musíte. Takže vzpomínáme na naše babičky a za chviličku tak si dáme srdcovku na přání a ještě pořád můžeme být i tak trochu nostalgičtí. Co byste chtěli zahrát? Dejte vědět na 777 937 777.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Leone na Hitrádiu ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hitrádia a máme před sebou poslední hit, který je na vaše přání a dnes vlastně půjde za našima babičkama. Dnes jsme byli jako hodně nostalgický, vzpomínali jsme na kuchařské umění našich babiček. Nejvíc vedou škubánky. Jestli něco naše babičky jako uměly nejlíp, tak to jsou škubánky a potom teda spoustu bábovek, mám tady borůvkový knedlíky. No, je to takové malé sladké mámení, úplně si říkám. Ta vzpomínka na tu babičku, to je prostě krásný. A tak tenhle hit půjde pro naše babičky a je to něco, co vám garantuju, že jste jako neslyšeli tady u nás na Hitrádiu, možná vlastně jako nikdy. Jen ve velmi výjimečných příležitostech. A ta výjimečná příležitost je právě teď. Takže pro naše babičky, které tady s námi jsou, i které se na nás dívají ze zhora a zanechali nám tady ty sladké vzpomínky, tak co jiného, než to sladké mámení. Tak babičky, tohle je jenom pro vás. Jsme Hitrádio.

Hodiny s Hitem souhvězdí přesně ve 12:45 odpoledne. Je s váma Jirka Plnář, přeju pohodový den, jsem rád, že posloucháte srdcovky. Další srdcovky budou zase zítra mezi 12. a 13. hodinou. My samozřejmě pokračujeme dál, i přesto, že srdcovky končí. Po 13. hodině si opět budete moct vyhrát 12-dílnou detektivní sérii fantastických knih od skvělé spisovatelky Lizy Reganové. Nebude to nic těžkýho? Možná? Uvidíme. Bude to tedy hned po 13. hodině. To vás čeká dál tady u nás na Hit Rádiu. No a do 13. z hitů. Co tu pro vás mám? Co tady pro vás ještě chystám? Tak například Linkin Park, bude taky Mark Ember, nebude chybět ani Robin Schulz a Fastboy. A protože mi tady píšete na WhatsApp Hit Rádia na číslo 777-937-777, jakže byl ten recept na tu snídani neobvyklou od mé babičky, tak já to ty dávám k sobě na Instagram do storíčka, abyste viděli, abyste o víkendu to mohli vyzkoušet. Tak najdete mě tam jako Jirka Plnář, dám to tam během 30 vteřin, to tam bude ve storíčku, tak pak dejte vědět, jak vám tenhle recept na tuhle velmi neotřelou a neobvyklou snídani chutnal. Jste s Hit Rádiem, jsem rád, že jste s námi.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy na Hitrádiu v závěru dnešního poledne. Poledne je pryč, za chvilku jedna odpoledne a také nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. Více aut je také na Černáku, a to v obou směrech. Popojíždět budete k Belskou na výjezdu z metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Dopřejte.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
8: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí na bezmála 50 300 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku je to o zhruba 4 000 korun více. Výrazně se polepšili například pracovníci v realitách. Zhruba 2600 tun různých předmětů a materiálů se za uplynulé 4 roky nestalo odpadem. Reuse centra nebo nábytkové banky dokázaly více než milionu položek najít nového majitele. Podle Jitky Hofmanové z Reuse Federace ta popisuje další benefity.
11: Jedná se o benefity v oblasti environmentální, to znamená, že předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. A současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma.
1: Aktuálně reuse centra fungují bez větší koordinace a jsou obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Kuba od této soboty pozastaví platby prostřednictvím karet Visa a Mastercard. Tamní centrální banka jako důvod uvádí americké sankce, které v posledních dnech vedly řadu zahraničních společností k přerušení obchodních vztahů s tímto karibským ostrovem. Teď se ještě podíváme k nám. Rozruch na Vltavě. Dopoledne tady začala simulace nehody lodě. Je to taktické cvičení složek Pražského integrovaného záchranného systému pod názvem Loď 2026. Akce kopíruje reálnou situaci podle kolize, ke které došlo v Budapešti před 7 lety. Cvičení probíhá v prostoru mezi mostem Legií a Palackého mostem.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Většinou proměnlivá oblačnost, tedy polojasná, místy oblačná obloha, slabý proměnlivý vítr. Maximální teploty pro dnešní čtvrteční den kolem 25 stupňů.
9: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, přeju pohodový čtvrtek. Jak jste na tom? Takhle ke konci pracovního týdne. Máte ještě dost energie? Oběd taky v pořádku? A nebo naopak to máte podobně jako spousta z nás, říká se tomu takzvaná gastrodemence, že se prostě najíte a pak už se vám vůbec nic nechce. No, pokud ano, tak já tady mám hity, který vás doslova probudí a nakopnou do té druhé poloviny dnešního pracovního odpoledne. No a abyste si potom ten volný čas mohli opravdu užít, tak dneska mezi 13. a 14. hodinou, prakticky už za 10 minut, si budete moct vyhrát opět 12 detektivních knih od Lizy Reganové. Tak buďte s námi. No a teď nakopávací hit číslo 1. Walk the Moon.
9: Hit Radio City.

0: Miles Smith na Hit Rádiu ve 13 hodin a 12 minut. Máme před sebou chvíli, kdy opět můžete na Hit Rádiu vyhrát detektivní sérii 12 knih od světoznámé spisovatelky Lizy Reganové. A vaším úkolem bude opět poznat, jestli část nebo respektive pokračování toho příběhu jsem si vymyslel, a nebo jestli to opravdu v té knize takto, jak to přečtu, je. Tak dobře poslouchejte. Máme před sebou už 11. díl, to znamená, že zítra budeme hrát úplně o poslední sérii 12 knih. Zítra budu mít ukázku z 12. dílu. Ten 11. díl série se jmenuje Temný úkryt. A otázkou je, jak vysokou cenu za dopadení monstra musí Josie Quinn zaplatit. Dobře poslouchejte. Ten příběh vypadá takhle. Když je na schodech kostela v luxusním svatebním rezortu nalezeno křehké tělíčko 12-leté Holly Mitchell s panenkou z borových šišek pevně přitisknutou k hrudi, spěchá na místo činu detektiv Josie Quinn. Tu dívku zná. Její matka nabídla Josie pomoc. I místo, kde je oběť nalezena, zná velmi dobře. Je to kostel, ve kterém měl již za několik hodin proběhnout její svatební obřad. To je pravda. A teď pokračování. Josie v tom kolegy nemůže a ani nechce nechat samotné. A do vyšetřování se vrhne skoro ještě ve svatebních šatech. A když zjistí, že oběť není jediná a navíc se pohřešuje jiná malá holčička, rozhodnou se Josie a Noah, že svůj svatební den nakonec přesunou na jindy. Tak co vy na to? Pokračuje takhle ta kniha, tenhle příběh? A nebo jsem si to vymyslel? Dozvíte se na konci pořadu. Volejte právě teď na 800 937 937, dáme jeden hit a pak se dozvíte správnou odpověď. A třeba zrovna vy vyhrajete všech 12 knih detektivní série od Lizy Reganové.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácím.
1: Poetika na Hit Rádiu ve 13 hodin a 17 minut. Posloucháte Hit Rádio na telefonu. V tuto chvíli mám Šárku z Rýmařová. Šárko, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Šárko, jak ty si na tom s knížkama? Kde nejraději čteš?
2: No, mám nové křeslo obyvat, takže nejraději tam.
1: Takže křeslo, lampička, pohodička. Tak jo. To znamená, že předpokládám, že pokud to teď dobře dopadne, tak budeš štít tištěnou verzi a ne tu elektronickou.
2: Samozřejmě.
1: Jasně, rozumím, chápu. No tak jo, tak je to teď na tobě. Jak jsem přečetl ten příběh, jestli jsem si ho vymyslel, anebo jestli to takhle opravdu pokračuje v té knižce.
2: No, já doufám, že to tak pokračuje, protože by se mi to tak líbilo, ten příběh. Tak pevně doufám, že ano.
1: Že by ten svůj svatební den přesunuli na jindy, jo?
2: Tak je to vyšetřovatelka, tak předpokládám, že pro ní je práce vším.
1: Je pravda, že spisovatelka Liza Reganová umí být opravdu ke své hlavní hrdince někdy opravdu krutá.
2: Ano.
1: A v knize Temný úkryt jí vlastně úplně zničila její svatební den, protože ano! Holky, no tak to teda gratuluju, 12 knih, to máte na rok co číst, nebo za jak dlouho přečtete jednu knížku? Nebo kolik za rok jich přečtete?
2: No, tak vzhledem k tomu, že mám 5letou dceru, tak tam mě moc nenechá. Mm-hmm. Ale teď se blíží léto a dovolená, tak si, jestli mi přijdou do té doby, tak si vezmu aspoň dvě.
1: No, můžu slíbit, že tyhle knížky přijdou určitě do té doby.
2: No, tak

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: na Hit Rádiu ve 13 hodin a 23 minut nás vzali na cestu kolem světa. My se vydáme na mistrovství světa ve fotbale už za chvíli tady u nás na Hit Rádiu. Ano, i dneska si budeme povídat trošku o sportu. Na mistrovství světa ve fotbale budeme hrát proti Jižní Koreji. A Jižní Korea teď měla svůj poslední přípravný zápas a udělali tam jeden zásadní tah, který je vlastně jako hrozně chytrý. A je to tah, kterým se snaží zmást naší fotbalovou reprezentaci. Protože zápas s náma bude pro ně jejich první zápas na mistrovství světa. Jaký zásadní trik udělali, jaký eso vytáhli z rukávu, ještě před samotným šampionátem, to vám řeknu za chvíli. A do té doby z hitů například Benson Boone a jeho Beautiful Things. A stihneme i dvojku Bena Sibros. Tak buďte s námi a užívejte stále ještě slunečné čtvrteční odpoledne. Jste s Hit Rádiem.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

These beautiful things that I've got. Benson Boone na Hitrádiu ve 13 hodin 36 minut. Pohodové odpoledne vám přeje Jirka Pelnář a mám na vás otázku, jo? A na rovinu, mezi náma. Když půjdete do asijské restaurace, dokážete od sebe rozeznat všechny tamní zaměstnance? A teď není to nic rasistického, jo? Je to naprosto legitimní dotaz. A věřím, že vaše odpověď v tuto chvíli je ne, nedokážu. Já mám kamaráda Aziata a říkal mi, že oni nás tak vnímají úplně jako stejně, že jdou po ulici, jo, po náměstí a že my všichni jim připadáme úplně stejní, jo. A přesně takhle to máme i my. No a to je věc, kterou teď využil náš soupeř z Jižní Koreji, se kterým hrajeme na fotbalový mistrovství světa. Protože ví, že my je od sebe prostě jako nerozeznáme, anebo pokud to jo, tak hodně blbě, tak přípravný zápas normálně odehráli s jinými čísly na zádech, než budou mít na dresu na mistrovství světa. To znamená, že až bude sedět náš trenér Koubek s klukama u videa a bude jim říkat, hele, bacha, jo, tady na tu osmičku, ta je na křídle skvělá, strašně rychlá, hraje to levou nohou a tak dále. No tak v reálu, na tom šampionátu, ta osmička bude hrát na úplně jiným postu. A takhle to udělali záměrně, aby nás zmátli. Za mě teda jako geniální tah, to musím smeknout klobouk. A je to jenom ukázka toho, jak opravdu to mistrovství světa je prestižní turnaj a jak nikdo nic nepodceňuje. No tak doufáme, že i náš, jak my říkáme, kouzelný dědeček, trenér Koubek, vytáhne také nějaké eso z rukávu. Budeme držet palce, začíná mistrovství světa ve fotbale už

0: Zara Larsson na Hit Radio ve 2:45. Pokud jste teď za volantem, tak doufáme, že netrčíte v nějaké koloně, ještě by to tak nemělo být, ty by měly začínat zhruba tak za hodinku, hodinku a půl, což samozřejmě je také pozvánka i na to, abyste dál poslouchali Hit Radio, protože do té dopravní kolony úplně nejlepší parťáci, tak to je samozřejmě naše odpolední show. Ta bude začínat v 15 hodin, do té doby, tak nás ale čeká ještě spoustu skvělý hudby a zároveň po 14. hodině, tak tady mám pro vás připravený náš klasický čtvrteční nepopulární názor, tak už teď se těším na vaše reakce. Do té doby zitu například Miraj, Cesta z města a teď vzpomínka i na dnešní ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
3: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
4: Co je? Co je?
2: Co je?
4: WhatsApp,
3: co je?
2: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6 shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
3: Dneska přímo?
2: Dneska přímo, ano.
3: No to nám to vyšlo krásně.
2: No.
4: Co je?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je. Hit Radio.

0: Alex Warren na Hit Rádiu ve 13 hodin 58 minut. Jak je to se znovu zavedením EET? Tak to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 2 hodiny. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Hlásíte zatím minimální zdržení z centra metropole, naopak z více auty počítejte na příjezdu po D5 od Rudné a na Pražském okruhu. D7 tady projíždíte bez zásadnějších komplikací a platí to i pro Kbelskou. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Znovu zavedení EET prošlo ve sněmovně úvodním čtením. Fungovat má už od příštího roku. Jak na novou verzi nahlíží lidé, popisuje mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
11: 2/3 Čechů a Češek podporují opětovné zavedení EET a více než polovina lidí považuje její zrušení v roce 2022 za chybu. Data jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
1: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž podnikatelů. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění opět figurují spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva poslanci navrhli pro filmového tvůrce Karla Zemana. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra životní utkání o postup do finále Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světa Němce Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů se utká na hlavním kurtu zítra od 14:30. Teď se ještě podíváme k nám. Praha otevírá největší dobíjecí hub pro elektromobily v metropoli. Po roce ukončila společnost Pražská energetika jeho dosavadní zkušební provoz a přešla do ostré praxe. Hub najdeme v ulici Novovysočanská na Praze 9, disponuje mimo jiné dvěma ultrarychlými veřejnými dobíjecími stanicemi. Více na praha.eu.
12: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Většinou proměnlivá oblačnost, tedy polojasná, místy oblačná obloha, slabý proměnlivý vítr. Maximální teploty pro dnešní čtvrteční den kolem 25 stupňů.
13: Hit Radio.
14: Jirka Pelnář.
15: Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a protože je čtvrtek, tak ve čtvrtek ve 2 si vždycky povídáme bez obalu a na rovinu, a to v našem pořadu nepopulárního názoru. Mám tady další zajímavé téma a budu samozřejmě rád za vaše reakce a především tedy vaše zprávy, které bude posílat na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Radia. Vaše názory, jestli jste v partnerském vztahu a řešíte prachy, tak k tomu budete mít určitě co říct. Už za chviličku.
16: Hit Radio City.

News hitem Fairy Tale Gone Bad, tedy pohádka, která nedopadla dobře. Tohle není pohádka s happy endem a občas to tak bývá i ve vztahu. A já tady mám teď na Hit Radio čtvrteční nepopulární názor, který řeknu nahlas a jsem sám zvědavý, co vy k tomu budete mít za komentáře. Jo? Takže nepopulární názor zní tak, že společný účet je zabiják vztahu. Co si o tom myslíte? Máte společný účet dohromady v rodině? Dáváte peníze na jednu hromádku? Říká se, že tak je to jako fair, že by to mělo být takhle jako v rodině, aby vlastně jako oba dva věděli, jak na tom jsou a jak se peníze utrácí a tak dále a co se jako spoří a co se dává na jednu stranu a na druhou stranu a za co se kupuje jídlo a tak dále. A já říkám ne. Blbost. Prostě společný účet je zabiják vztahu. Myslíte si to taky, anebo naopak máte tu zkušenost, že to je právě to, co ten vztah propojuje. Dejte vědět, 777-937-777, nepopulární názory venku a teď se těším na vaše odpovědi a reakce. Dáme si Taylor Swift na Hit Radio ve 2 hodiny a 7 minut, tak hezké odpoledne. A

0: Two Colors a Safri Duo na Hit Rádiu ve čtvrt na tři. Posloucháte nepopulární názor na Hit Rádiu a já říkám, že společný účet je zabiják vztahu. Co vy na to? WhatsApp Hit Rádia, tak ten praská ve švech na čísle 777-937-777, tak pojďme rovnou. Hezké odpoledne, máme účet každý solo a za cca 20 let vztahu nás to ani nenapadlo, že by to bylo jinak. Máme to i hlasovky.
1: Ahoj Hit Rádio, ale my máme se ženou už 13 let společný účet a je to fajn. Navzájem se hlídáme, máme vlastně pod kontrolou oba stejné finance a když chci něco bokem, tak... Od toho máme hotovost, ne přece, když si chci koupit něco navíc, třeba na ryby, co nemusí vědět, samozřejmě, ale určitě ve vztahu je lepší, když má pod kontrolou ty finance obě polovičky a ne jenom jeden a oddělený finance si myslím, že trošku jakoby oddělujou i domácnost sami od sebe. Mm-hmm. Díky Tomáš, ahoj.
0: Díky Tomáši za tuhle zprávu. Další, ahoj, souhlasím s tebou. O výdaje se dělíme, ale já nepotřebuju a ani nechci vědět, za kolik můj muž nakupuje různé údajně potřebné nářadí a na oplátku můj muž určitě nechce vědět, kolik mě stojí takový běžný holčičí den. Manikura, pedikura, kosmetika a tak dále. Takže co je potřeba, to se platí tak nějak napůl a co komu zbyde z výplaty, s tím si každý naloží po svém. Zdravím Týna. Další zpráva. Ahoj Jirko, tak to se pleteš. Podle mě společný účet značí hlavně důvěru ve vztahu, pokud je vše transparentní a oba s tím souhlasí. U nás je to tak, že sice máme každý svůj účet, ale spravuji je oba já. U nás v domácnosti jsem já, ta, která drží kasu. A partner vždy, když potřebuje nebo si chce něco koupit, tak si o peníze řekne a já mu je vyberu. Je to jen o důvěře a komunikaci. Zdravím a hezké odpoledne. No, dobře, důvěra, komunikace, ano, takže máte vlastně, jako ty to dobře chápu, takže máte každý svůj účet, ale vlastně on žádný nemá a ty máš dva. Jestli tomu dobře rozumím, a když potřebuje peníze, tak si prostě musí přijít a říct si i přesto, že má svůj účet. Děkuju za tuhle zprávu. Další zpráva. My máme s manželem společný účet a současně máme každý svůj účet a to už jsme spolu manželé 28 let. Zdraví Marcela. A tohle je třeba věc, ke které já se přikláním taky. Jo? Společný účet, ano. A každý ještě navíc účet svůj zvlášť. To mně přijde jako hezká, přirozená, ta, jak se tomu říká. Teď jsem zapomněl to správné slovo. No, to nevadí, prostě. Tak jako, že to je fér, jo? Kompromis, to je ono, kompromis. A ve vztahu občas ty kompromisy taky mají být. Tak jo, tak co vy? Co si dál myslíte? Dejte vědět na 777-937-777. Nepopulární názory, Trádia.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Sam Feld na Hit Rádiu ve 14 hodin 23 minut. Nepopulární názor na Hit Rádiu každý čtvrtek po druhé hodině. A dnešní je, že společný účet je zabiják vztahu. WhatsApp Hit Rádia, ten je tady pro vás, 777-937-777. Ahoj, my máme s manželem každý účet zvlášť a vyhovuje nám to. Akorát tedy máme navzájem přístupy, kdyby se náhodou s námi něco stalo. Hezký den, Jana. To mě taky moc baví teda. Musím říct, že tohle mě vlastně ani nikdy nenapadlo, že by to takhle šlo udělat, ale je to dobrý. To je fajn, to je hezké. Ahoj, my máme každý svůj účet už jenom proto, že manžel má různé investiční fondy a tak dále a já k ním nechci mít přístup, abych tam náhodou něco nepohl. To je chytrý, to je rozumný. A pak máme ještě společný účet, na kterým je hypotéka a manžel tam posílá peníze na domácnost a tak dále, jelikož já jsem doma s prckem na rodičovské. Také hezké. Nebo samozřejmě každý to máme jinak, každý to vnímáme jinak, o tom to je, si takhle o tom na rovinu popovídat. Další zpráva, ahoj, v prvním manželství jsme měli společný účet, rovná se hádky. V druhém jeden společný, ze kterého se platil nájem, jídlo a jinak máme každý svůj a nezajímá nás, co s tím kdo dělá. A je klid. Zdraví Hanka. Jsou velké životní zkušenosti, chybama se člověk učí. Další zpráva. Ahoj, u nás je to přesně tak, že máme společný účet, posíláme tam oba dva peníze dohromady. Manžel vydělává víc peněz než já a je mu jedno, kolik z toho utrácím. Jsem šťastná žena. Taky dobrá zpráva, děkuju. Ahoj rádio, my máme společný účet, přijde mi tam výplata a partner mi ji celou vybere. Mám radši hotovost a on zase jede online bankovnictví. Já platím jídlo a výlety, partner platí bydlení a dovolený. Co si utrácíme bokem, tak to se u nás neřeší. Pěkný den, zdraví Jana. No děkuju, to znamená, musíme zatím udělat nějakou tečku. Je to nepopulární názor, který se málo kdo bojí říct nahlas, protože v tom vztahu tak převládá pořád to, že ten společný účet je vlastně jako známka důvěry. Na druhou stranu, když má každý svůj účet, tak je to podle mě také známka důvěry. Je to trocha svobody a důvěra v toho druhého, že když mu tu svobodu dáme, tak se vlastně nic neděje a my se nebojíme. Dva různé úhly pohledu. Moc děkuju za všechny reakce. Další nepopulární názor zase za týden ve čtvrtek.
1: Hit Radio. Dva vlci, co vyjel na měsíc. Jsme šťastný, nechcem už nic víc. I'm gonna sing your song.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Bad Romance na Hit Radio ve 14 hodin 36 minut. Za chviličku Damiano David, taky John Legend s hitem All of Me. Dáme si trochu romantiky. Dneska ještě pořád venku krásně koukám, ale tady na to počasí a vypadá to, že meteorologům to asi nakonec vyjde. A takový ten Murphyho zákon schválnosti, že když mělo pršet celý týden a nakonec celý týden vlastně bylo tak nějak jako hezky, tak o víkendu, kdy budeme mít volno, tak to nakonec zase všechno jako přijde, no. Na druhou stranu, můžeme toho využít, že venku bude ošklivě, můžete být doma, můžete poslouchat Hit Radio, protože i zítra, ne zítra vlastně, zítra není víkend, on je čtvrtek teprve. No jo. A pak, že to v životě všechno letí hrozně rychle. Ten pracovní týden, ten se vždycky vleče. V sobotu a v neděli o víkendu tady na Hit Radio pro vás máme dopoledne ještě jednu fantastickou věc, a to chytré hodinky v hodnotě téměř 7 500 korun. Jak se je můžete vyhrát, to řeknu za chvíli. A stejně tak i za chvíli už dorazí i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Už za chvilku s vámi vaše pražská trojka, která si poradí absolutně se vším. I kdyby nehráli písničky, nahradí to beatbox. Káťo, pojď, přijdej se.
3: A už je pro nás jedou. Je to dobrý. Těšíme se na vás už za chvíli.

John Legend na Hit Rádiu a trocha romantiky na čtvrteční odpoledne, o kterým jsem si ještě před chviličkou myslel, že je páteční, ale nevadí. To znamená jen jedno, a to, že se zítra spolu uslyšíme taky tady na Hit Rádiu mezi 12. a 15. Zítra samozřejmě ve 12 hodin taky páteční srdcovky a pak i narozeninová srdcovka. Stejně tak, jako vás narozeninové srdcovky čekají také o víkendu dopoledne, respektive narozeninová ruleta, to znamená, že uslyšíte hit z roku, kdy jste se narodili. A máme toho o víkendu pro vás mnohem víc, protože v rámci dopoledne na Hit Rádiu v sobotu a v neděli, tak si můžete i tento víkend vyhrát skvělý hodinky. Jsou to hodinky Garmin v hodnotě zhruba 7,5 tisíce korun. A teď jak na to? Stačí, když nám na náš web hitradio.cz napíšete, jaký hit vám zlepší náladu. A pokud ten váš hit i s vaším vzkazem uslyšíte a dovoláte se do vysílání do 10 minut, tak vyhráváte chytré hodinky Garmin pro vaše děti. Jo? Třeba. Garmin se specializuje na chytré hodinky pro každého, i pro děti, i pro vrcholové sportovce nebo třeba potápěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností a nadčasovým designem. V jejich portfoliu si každý najde přesně to, co potřebuje. A platí to i pro playlist Hit Rádia, i u nás uslyšíte přesně to, co potřebujete slyšet, co vám zlepší náladu a co vás možná třeba i trochu rozněží, jako před chviličkou John Legend. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra a vy si dál užívejte dnešní den s Hit Rádiem.

a od 15 hodin zase všechny rozdělí naše odpolední show. Tak se mějte krásně a přežijte čtvrteční zbytek dne v práci. Tak se smějte.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne ve Kbelích v Krnské ulici. Opatrně, tady došlo k požáru travního porostu, na místě jsou hasiči a policisté, komunikace je v těchto chvílích uzavřena. Další komplikace v podobě kolon hlásíte pak na Pražském okruhu, tady je i dopravní nehoda hned za sjezdem z D5 směrem na Ořech. Popojíždět v oblasti budete minimálně čtvrt hodiny. Další menší kolizi jste hlásili na Černáku u Dolních Počernic směrem na Štěrboholy. Popojíždíte také k Belskou v obou směrech, tady je zdržení kolem 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. V Kolovratech po letních prázdninách otevřou novou základní školu Měsíčková. Moderní areál má 19 kmenových tříd, odborné učebny, jídelnu, dvě tělocvičny a také sportovní prostory. Zároveň umožní soustředit výuku do jedné budovy a zlepšit organizaci a zázemí pro žáky a učitele. Cestování mezi kraji se postupně zjednodušuje. Středočeský a Jihočeský kraj propojí dopravní systémy PIT a IDESKA. Cestující tak využijí společné jízdné. Více k projektu mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal. Změny nastanou na této trase od července. České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Zítra přivítají na pražském Žižkově Albánii, v úterý se pak představí ve Walesu. Svěřenkyně trenérky Klimkové budou cílit na udržení prvního místa ve skupině a zároveň udržení neporazitelnosti.
0: City Extra.
1: Festival hrdosti Prague Pride letos se přesune svoji hlavní část z Letné na ostrov Štvanice. Duhový průvod tak půjde po nové trase, a to ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum města právě na Štvanici. Týdenní přehlídka o životě leseb, gayů, bisexuálu a trans lidí nabídne více než stovku akcí propojeným tématem Časy se mění. Proběhne od 3. do 9. srpna. No a venku dnes máme ideální piknikové počasí, to znamená, že není moc vedro, zlehka fouká slabý proměnlivý vítr a je tak akorát pod mrakem.
0: Hit Radio City.
4: Ladíte Hit Radio City, přejeme krásné odpoledne, startuje odpoledne v Metropoli a ty největší hity Imagine Dragons na chystaní.

0: Golden. Takhle skvěle jsme otevřeli druhou polovinu odpoledního vysílání Hitrádia City. Tak jsme se dočkali, City Picnic, tradice je zpátky, celé léto vás budeme brát na ty nejpohodovější místa v Praze a servírovat vám program pro celou rodinu. První City Picnic startujeme právě teď, z místa vysílá naše odpolední show. V mobilním studiu Hitrádia City je Dominik s Vincentem.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
2: Ahoj přátelé, hlásíme se živě ze Žlutých lázní, kde jsme dorazili už před nějakou hodinou, aby jsme si všechno s Vincentem obchodili, podívali se, jak je tu krásně.
3: Přátelé, je tady krásně. Měli jsme kliku, protože nejenom, že jsme narazili na fantastický počasí, ale ještě jsme narazili na fantastického člověka.
2: Jan Del, ředitel Žlutých lázní. Dobrý den přejeme.
4: Dobrý den všem.
2: Tak co říkáte na to počasí dneska? To nemohlo dopadnout lépe, ne?
4: Já si myslím, že my jsme ty nejlepší, nejrodovější k tomu, že tohleto počasí umíme objednat a proto to tak vyšlo.
2: No proto to vyšlo právě na City Picnic. Hele, vy začínáte tu sezónu ve Žlutých lázních kdy? S těma koncertama.
4: No, Žlutý lázně se otvírají každý rok na Čarodějnice, což jsou 30. dubna, tím zahajujeme každoročně sezónu a pokračujeme až zhruba do konce září, to záleží na počasí. A teď už probíhají různé akce, jako bylo třeba Bezpečné vody nebo Váš piknik, což za to jsme strašně rádi, což je skvělá věc. A pak tady máme kolem sebe lidi, kteří pokračují s tím programem a příští, vlastně zítra a pozítří už tady je Jelen Fest.
3: Ale naprosto objektivně, kdybyste se měl tak jako kouknout na to, co vás čeká, řekněme si na rovinu, že dnešek je asi nejlepší, ne? Jakože z už historie, teď. Světa, vesmíru.
4: Já nerad slibuju a plánuju.
3: Řekněte, že jo,
4: je to skvělý.
3: Je to úžasný,
4: je to úžasný, protože teď je to důležité být tady. A kdo tady dneska
3: ano,
4: není, přesně. Tak jako vlastně kdyby tady nebyl.
3: Přesně tak. Ano, kdo tady není, jako kdyby tady nebyl.
2: Kamarádi, nebojte, bude o váš pitný režim postaráno, jídlo tady je taky. Co vlastně ve Žlutých lázních ještě tady návštěvníkům nabízíme? Jaký dobroty?
4: Já si myslím, že si lidi přijdou od skvělého piva, který tady čepujeme. Přijdou si tady na hamburger, přijdou si tady na i hamburger halloumi, ty, co nají maso. Přijdou si tady na vynikající domácí limonády, freše a najdou si tady milovníci italské kuchyně, ať to je pasta, ať jsou to různý saláty, tak tady všechno.
3: Herkot, takže tady to je vlastně taková jako první, pro mě teda rozhodně velká letní událost a já si dnešek jako říkám, ano, léto už opravdu začalo, takže pojďte si to říct dneska všichni s náma.
2: A zahájit to léto taky s námi. Co se týče hudebního programu, tak to zase obstaráme my, jakožto Hit Radio City. Budou tady Kapela hodiny, Xindl X, taky Komikaze, no a Kája a Bambuláček, už jsem je viděl, jak přijeli v dodávce. Probíhá zvuková zkouška a brány otvíráme o 15:30.
3: Řídil Bambuláček?
2: No právě, ještě že dojeli.
3: Dobrý, tak jo.
2: To byl Jan Del, ředitel. A přátelé, my se tady na vás těšíme. Doražte.
3: Ahoj.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
6: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Tohle je Mika, relax, ten si dneska můžete dávat hezky u vody, u Žlutých lázní, tam právě teď odstartuje City Picnic. Vrátila se velká tradice, spojená s Hitrádiem City už mnoho roků. Tak si pojďme taky říct, jak se vám třeba právě do Žlutých lázní pojede.
1: Jsme Hitrádio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí já doporučuji na cestu do Žlutých lázní určitě MHD a tramvaj. Navíc to můžete spojit s exkurzí po nově otevřeném Dvoreckém mostě, který je hned vedle. Pochopitelně, ale podíváme se i na silnice. Pokud byste projížděli v těchto chvílích centrem metropole, tak v okolí Tančícího domu počítejte s více auty. Pod Vyšehradem na Rašínově nábřeží hlásíte pouze nárazová zdržení. Vilzenova ulice 10 minut od Florence a popojíždíte také v těchto chvílích Radlickou a to směrem z centra. 10 minut v koloně od Černáku po Štěrboholi a 15 až 20 pak od Rudné na Pražský okruh i ten samotný od Hřeb až po Ořech, minimálně 15 až 20 minut v koloně. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
0: Za chvilku jsme zpátky s další nabídkou hitu Green Day a nebo ale Farben, ti jsou nachystaní do příštích minut.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hodně vyletněná skladba, ale Farben, Baby Goodbye, tak to byla záležitost, kterou jste poslouchali na Hit Radio City. A posloucháte nás nejen z našeho studia na Bělehradské, ale taky z našeho mobilního studia, které vyrostlo přímo ve Žlutých Lázních. Tam totiž právě teď startuje City Picnic. Tak přepojujeme na místě naše odpolední show Dominik s Vincentem.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
2: Právě se nacházíme ve Žlutých Lázních, kde se za 3, 2, 1 otevřou brány a lidi proudí. Přátelé, je tady Vincent, já vás zdravím, taky Dominik a náš kolega, který bude celý City Picnic moderovat, Kuba Urban, ahoj.
3: Nazdar kamarádi, ahoj.
4: Čo? Já jsem přišel na to, proč se to jmenuje Žluté Lázně. Já totiž potřebuji strašně na záchod a za chvilku všem ukážu, proč se to jmenuje Žluté Lázně.
2: Přátelé, abyste se zorientovali, pokud...
3: Proč se nakonec bude teda?
2: Nakonec jo, mimochodem počasí samozřejmě zatím nádherný, než se Vince odskočí, vezmeme to tedy rychle. Možná za jeho potřebu může i to, kde je naše přenosné studio?
4: No, ono je totiž tady voda, je tady pití a je tady strašně moc jako příjemných věcí, které vyvolávají tu potřebu si od toho života tak jako ulevit.
2: A my k vám budeme upřímní. Kubo, na co teď právě koukáš?
3: No já, bys o tom už mluvili nebo ještě?
2: Ne.
3: Tak prosím vás, tady. My jsme v místě Žlutých Lázní, kde máme krásný výhled na nudistickou pláž.
4: A pro tatínky, který to nezajímá, jsou tady i kachny všude okolo. Takže nebojte, každý si tu najde to svoje.
3: Je to teda, musím říct, je to podívaná. My jsme se nad tím zarazili vlastně, my už jsme tady 2 hodiny ve Žlutých Lázních a musím říct, že nic jiného nás nezajímá. No,
4: ale takže... nebojte, přátelé, samozřejmě je to i rodinná zábava. Je tady i sekce, kam se nedohlídne na tu nuda pláž.
2: My totiž to pódium máme na vyvýšeném místě, tedy máme hezký výhled a až dorazí více návštěvníků, budeme chtít zvát, a myslím, že tatínkové tady budou v řadě, tak budeme chtít zvát i na rozhovor. Pokecáme spolu, ale hlavně se těšíme. Ježíš Maria, už ve 4 na Kaju a Bambuláčka.
4: No máte už jenom chvilku, takže šup, naběhněte s dětma, za chvilku to začíná, přátelé.
3: Ale už se cpou, čověče, už se cpou.
4: Jako ale... jídlem. Hele, tak já myslím, že za chvilku já půjdu na Kaju a Bambuláčka, protože já potřebuji na záchod.
2: Kdybyste chtěli vidět Vincenta na toaletách, ano, on má tu pozici, že vás bude provázet tady po různých toaletách, tam si odskočit. Já vás můžu provést někam jinam, například tady má stánek Oriflame, jsem viděl. Taky tady prý dneska vyhlásíme výherce soutěže o pobyt v Turecku pro 2.
3: To je pravda, probíhá to teďkon, tuším, na Facebooku Hit Radio City, tam máme Coral Travel a pak máme ještě jednu soutěž a pak máme dokonce soutěž jenom pro ty, kteří jsou tady přítomní. Takže jako dneska budeme rozdávat spoustu věcí.
4: A to není Turecko, kde byl Dominik, s vlasama.
3: Je bez vlasů zatím, ale jako není problém.
4: Jasně.
3: Jako příkladková výbava.
2: 1+1. Mně se líbí, jak ten vstup je delší a delší a Vinca...
4: A už nepotřebuji. Mně už je příjemně.
2: S touhle informací vás veme do Žlutých Lázní na City Picnic. Chvilku začínáme. Brány jsou otevřeny. Pojďte za náma.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

fantastická věc, Klingan de Jubel. Takhle zní čtvrtek na Hitrádiu. Tohle jsme hráli do celé Prahy a středních Čech. A touhle skvělou věcí budeme pokračovat. David Guetta, tedy svým Stones and I. Trojice interpretů, která spojila síly v singlovce Gun Gun Gun. Taky takhle vám budeme hrát už za pár minut. Přidáme i Pink nebo Rack'n'Bonemana. No a na celou chystáme taky další aktuální zprávy. Víme, co se kde děje a nenecháme si to pro sebe.

0: plovárna. Ideální místo pro firemní i soukromé eventy. občanskáplovárna.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne od Zdib. Počítejte s kolonou, pokračujete až do Kbelské, respektive až na Hloubětín. Černák a Štěrboholská spojka zdržení 10 až 15 minut a to platí také pro příjezd po D5, od Rudné a pak na Pražském okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražští hasiči, záchranka a policisté dopoledne cvičili záchranu lidí po srážce malé lodi a parníku na Vltavě. Simulovali situaci, která se skutečně stala před 7 lety v Budapešti. Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
2: To cvičení bylo odstartováno krátce po 10. hodině. My do nějakých 10 minut jsme měli na místě ty hlavní zástupce těch složek a první, co tak byla vlastně záchrana těch lidí, kteří byli v té vodě. Těch figurantů v té vodě bylo 33 a všechny se podařilo zachránit do nějaké půl hodinky, takže tam jsme splnili nějaký ten náš cíl.
1: Cvičení loď 2026 teď všechny záchranné složky vyhodnotí. Po dobu okolí stanice metra Budějovická určí architektonická soutěž Nová Budějárna. Cílem je navrhnout plánovanou výstavbu a úpravy okolí stanice. Praha 4 dlouhodobě bojuje s nepořádkem v okolí metra, v poslední době i s přemnoženými holuby. V Chorvatsku zahynuli 4 lidé při pádu malého letadla. Po dvou dalších osobách ještě pátrají. Nehoda se stala u města Medulin. Podle dostupných informací bylo malé letadlo registrované v Německu, vzletlo z Rakouska a s cílovou destinací právě v Medulinu.
0: City Extra.
1: Kramářova vila na Hradčanech v sobotu otevře své brány. Rezidence předsedů vlády nabídne zdarma prohlídku interiéru, zahrad i výhledů na Prahu. Prohlídky s odborným výkladem budou ve skupinách od 10. do 17. hodiny a sraz návštěvníků je u brány vily a vstup zdarma. Dnešní odpoledne většinou polojasné, oblačné, až později v noci další přibývání mraků na zataženo. Maximální teploty dnes odpoledne 25 stupňů.
0: Hit Radio City.
3: Pokračuje odpoledne v Metropole. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek s datem 4. června a nabízím teď třeba Evu Farnou.

0: Blood Running, Ray Dalton teď dohrál na Hit Radio City. Přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne, dneska pro vás mimo jiné vysíláme z toho nejletnějšího místa v Praze, ze Žlutých lázní. Odstartovali jsme City Picnic. Na místě je Vincent a Dominik.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
2: Zdravíme vás ze Žlutých lázní. Už se dá opravdu prohlásit, že počasí dneska vyšlo. Pokud něco slyšíte v povzdálí, vážení posluchači, je to Kaja a Bambuláček, kteří už jsou na stage. Pod ní spousta lidí, spousta z vás dorazilo, zatím žádný mošpit, ale to přijde.
3: No, oni jsou jako zatím se krotějí fanoušci Kaja a Bambuláčka, přestože víme, že to bývá většinou problematický dav. Každopádně v pozadí máme Kaju a Bambuláčka, ale v popředí zábavy. Tady dneska máme Xindlex. Ahoj.
4: Ahoj.
2: Tak já si říkám, ty jako táta dvou dětí, určitě tyhle písničky si slyšel, pokud ne na koncertech, tak v obýváku furt dokola.
4: Ale já myslím, že musím říct, že mám docela štěstí, že moje děti se na té hudbě určený primárně pro děti nikdy moc neujížděly. Možná na nějakým úplně malým věku nějaký takový ty anglický rýmovánky, jako Wilson Baston nám jako doma jezdilo. Ale už jako v tom dětském věku jako měli rádi právě třeba moje písničky a samozřejmě čím zprostější, tím lepší, že hlavně jako štědrý večer nastal, když jsem doma chlastal a jsem anděl, co tě dostal na povel.
3: A je hezký, víš, jako, že no, naštěstí moje děti neposlouchají dětské písničky, ale poslouchají mě.
4: No. Teď už teda moc ne, teď už mě neposlouchají ani hudebně, ani doslovně, ale opravdu myslím, že s tou dětskou tvorbou, že se to, dobře, nebudem tady kolegy jako hanět, ale já myslím, že dětem se dá pospouštět normální muzika už opravdu od útlýho věku a věku předchozí je to líp.
3: Já vlastně jako taká jeho Bambuláček, já jsem si tak uvědomil, že to je vlastně jako můj žánr muziky. Že to jako já, vlastně to ke mně mluví.
2: No a dneska je to namíchané úplně pro všechny.
4: Ale tak víš to možná, jako, že naopak, kdo si to nedal v tom dětství, že jo, tak se to o to víc jako to bude užívat v dospělosti, no.
3: Si to budu kompenzovat.
4: Hele, třeba já k tomu taky, jako, že přestanu poslouchat Sepulturu a budu se dávat Kaju a Bambuláčka, no.
2: Ideální to namíchat. Každopádně pojďme teď k tobě. Já jsem tě, přiznám se, strašně dlouho neviděl živě na stage. Těším se na nějaký nový písničky, který jsem živě neslyšel, ale mě zajímá, léto teprve začíná, co tě v létě čeká? Vím, že jedna velká věc v Praze.
4: Ale na léto se já vždycky těším nejvíc, protože nás vždycky čeká spousta festáků, na který se těšíme nejvíc, na který zveme nejvíc, je takový ten můj vlastní narozeninový koncert, který vždycky dělám v srpnu. A z toho, že to původně byl koncert dělaný na lodi, se nám to rozrostlo. Teď už to děláme v Dýgrových sadech. Loni jsme tam měli 1000 lidí, letos to vypadá, že to bude vyprodaný, takže s lístkama pospěšte, pokud je ještě nemáte. A už chystáme něco speciálního ještě na příští rok, protože to už bude 20 let na scéně.
2: To tak letí?
4: To tak letí, no.
3: 20 let? Já ani nejsem skoro 20 let na scéně, jakože na životní scéně.
2: To nebudeš nikdy 20 let. Kamarádi, my vás veme do Žlutých lázní. Kde je to dneska úplně zdarma, dáváme si pohodu u vody, je tady spousta stánků, kam vás...
4: Dneska je to samozřejmě úplně jiný žánr, že dneska to je opravdu na tu pohodičku, my tady hrajeme akustický koncert, jenom já a pianista, takže zase úplně jinak, než mě můžete slyšet na jakýmkoliv jiném festivalu. My tady tuhle podobu zase tak moc často nejezdíme a o to víc užijeme, když už jedeme.
3: No, pánové, tím pádem já se omlouvám, já budu muset běžet, protože za chvilku hraje můj oblíbený Xindlex.
2: No, tak mi běžím.
3: Tady nemám čas vykecávat s
4: vámi. To vidíš, já vlastně taky.
2: Za chvilku se zase ohlásíme, mějte se krásně a doražte.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz. Well,

0: Tohle byla legendární dívčí partička Sugar Babes About You Now, to jsme vám hráli na Hit Radio City. Pojďme se podívat, jak se v našem regionu jezdí. Čerstvé informace přináší do studia Lucka Daňková.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Od Zdip popojíždíte delší kolonou na D8 až dál na Hloubětín. Zdržení je kolem 15 minut. Zdržení kolem 15 minut jste hlásili také od Černáku kvůli menší nehodě směrem na Štěrboholi. 15 minut zdržení je také hlášeno z Pražského okruhu, a to od Zličína až po Ořech. Nezapomeňte na kolonu, která se táhne také D5, a to zhruba od Rudné. Z více auty počítejte také v oblasti kolem Motola, Kulova, Bělohorská a Karlovarská ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Taky příští minuty budou plné hitů Pitbull nebo Daša. Na to všechno se můžete těšit.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Trocha té texaské atmosféry teď ve vysílání Hit Radio City. Tohle byla Dasha Austin, single, který jsme si při čtvrtečním odpoledni taky nemohli opustit. Posloucháte Hit Radio City i na City Pikniku. Ten se právě teď koná ve Žlutých lázních. Přepínáme do mobilního studia. Vysílá Dominik Vršanský a Vincent Navrátil.
1: City Piknik, festival, který se vejde na deku.
2: Nejlepší místo, kde být ve čtvrtek, odpoledne a večer, to jsou Žlutý lázně, odkud se živě hlásíme s Vincentem a nejsme sami, že?
3: A přátelé, jak jsme zjistili, není tady jenom spousta muziky, spousta zábavy, dobrého jídla, tady spousta krásných žen a jedna z nich teďkonc byla tak hodná, že přišla k nám. Ahoj Adélo.
4: Ahoj.
2: Ty jsi nám prozradila, že jsi tady sama.
4: Je to tak, jsem.
3: Adélo, a chceš i odejít sama odsaď nebo ne?
4: Ne, jsou nějaké možnosti.
2: Tak vzhledem k tomu, že nás poslouchá dost lidí, napadá tě, Vincente, to, co mě?
3: Seznamka? Online seznamka?
2: No.
3: Přátelé, jdeme popsat Adélu. Blonděta, krásné bílé šaty, úžasný úsměv. Chodí tady trošku zmatená, protože neví, kde jste právě vy.
2: Má na hlavě červený sluchátka, jo, ty jsou naše.
3: Nebudu chodit celou dobu.
2: Ale to, jak se směje, chcete vidět. Každopádně program pro dospělí ještě před náma. Jaký program pro dospělí vám nabídne, to už je jenom v její režii.
3: Dominiko! Tak nám popiš, koho by se tady dneska chtěla poznat?
4: Tak nějakého sympatického mladého muže určitě.
3: A má mít nějakou jako specifickou třeba barvu vlasů, něčeho?
4: Asi to tak neřeším, ale je sympaťák prostě, je hodnej sympaťák.
3: To je jako vysoký kritérium. Myslím si, že jsi šla jako nízko s tím kritériem, ne, jsi šla rovno na nejvyšší příčku možnou.
4: Je to tak, já vím.
2: No a co se týče toho, kdo nám tady dneska hraje na City Pikniku, máš ráda, když posloucháte s partnerem nebo s budoucím partnerem stejnou muziku, kdo z těch tří interpretů dneska hudební, Kaja a Bambuláček, Hodiny a Xindl X, koho by měl poslouchat, na koho přijít?
4: Tak na Xindla X a na Hodiny.
3: Takže Kaja Bambuláček to asi rovno jako vyřadila.
4: To asi vyřadíme, to už by měl děti.
3: Ale víš, že Bambuláček je single?
4: No, nevím, jestli úplně chci Bambuláčka.
3: Oni se tady s Kajou rozcházejí, jsem teďko
4: slyšel. Jako, nechci se ho dotknout, ale asi Bambuláčka neberu, pardon.
3: Takže nechci se dotknout Bambuláčka, dobře.
2: Kamarádi ve Žlutých lázních není jenom hudební program, taky single nádherné dámy, jako je tady Adéla. Je tady spoustu stánků, soutěží, dárečků, takže prýma strávený odpoledne.
3: Já se strašně těším na to, jak to bude pokračovat. Co by si ty řekla lidem, že je ten hlavní jako důvod, proč by dneska měli sem zavítat, Adélko?
4: Tak je tady krásná atmosféra, je to tady skvělý, můžete přijít.
3: Řekni supermoderátoři.
4: Jsou tady úplně nejlepší moderátoři.
3: Jste věděli, já ani teďkonc nemířím zbraní.
4: Je to tak, nemíří vůbec na mě zbraní, trochu se mi teď on klepe hlas, ale...
2: A ty dvě kilča na stolečku. Místo zbraně.
4: Ne, je to tady skvělý, už jsem vyzkoušela u Astratexu, vyzkoušet si podprsenku, vyzkoušela jsem bublinky, prosím, kde mají skvělý prosecco, takže určitě doporučuji.
3: Já myslím, že když si s Dominikem dáme nějaký bublinky, tak taky tu podprsenku eventuálně vyzkoušíme.
4: Měli byste.
2: Potom areálu se dá krásně procházet, víme, kde bude naše první zastávka. Je to krytý, jak se tam zkouší ty podprsenky? Asi jo.
4: Je to tak.
3: Co ale vedle je nuda pláč, to nevadí.
2: Se mrknout i tam.
3: No, tak my se jdeme kouknout se všude, ne?
2: Asi tak. My zase vyrážíme do terénu, no a za chvilku se vám zase ohlásíme. Doražte do Žlutých lázní, ahoj.
3: Ahoj.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Partnerem City Pikniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

tohle energická věc, unikátní kombinace DJ Sigala, taky zpěvačka Paloma Faith. Lullaby to byl hit, na který jsme vzpomínali a který jsme teď ve čtvrtek 4. června hráli na Hit Radio City. Rosie a taky Bruno Mars, to je dvojice, která stojí za singlem Apathé. Globální hit, který pro vás taky v playlistu máme připravený do těch dalších minut. Stejně jako, že se vrátíme zpátky do Žlutých lázní, kde právě teď probíhá City Picnic, kam určitě můžete vyrazit, protože ten program je naprosto bohatý. A třeba v rámci vystoupení na pódiu vás čeká ještě koncert Xyndla X anebo skupiny Hodiny.

moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.

0: Dva roky zpátky tahle záležitost obletěla celý svět a trhala nejvyšší příčky světových hitparád. Rosie, Bruno Mars a Pace. Tak to byl single, který jsme vám hráli ve čtvrtek 4. června odpoledne. Posloucháte Hit Radio City a posloucháte nás taky ve Žlutých lázních, protože právě tam jsme postavili mobilní studio. Vincent Navrátil, Dominik Vršanský na místě naše odpolední show. Pánové, je to vaše.
1: City Picnic festival, který se vejde na deku.
2: Děláme si srandu. Zdraví vás Vince na Dominik.
3: Dominik si to velmi užívá, jak dobře slyšíte. A ještě aby ne, protože sem přišli prostě dvě krásné holky a Dominik se nechal utrhnout za řetězu, že čo?
2: Je to tak, protože už je tady tolik lidí, ale nebojte, na vás se ještě místo najde. Určitě ještě doražte na City Picnic do Žlutých lázní. Je tady s námi Veronika a taky Jana. Ahoj dámy.
3: Tady máte, já vám takhle budu dávat mikrofon po jedný.
4: Zdravíme, hezké odpoledne všem účastněným.
3: To byla Verča.
4: Taky zdravíme a přijďte si to užít, bude to tady určitě super.
3: A ještě máme jednoho tady frajera, teda vám taky nechce si říct.
5: Dobrý den, tady Lukáš. Nejvíce se mi tady líbí stánek, který řešíme hravolami a můžeme i si hrát.
3: Jo, to je super, hezky. Jeden hlavolám si ze sebe teďko dostal, takže parádní práce. Takže jsi tady nadšenej.
5: Ano.
3: Paráda.
2: Ten kluk není váš, že jo? Jsme zjistili, my jsme vás tady poskládali jako jednu velkou šťastnou rodinu, ale tak se tady všichni cítíme spolu. Na co vy jste konkrétně přišli, kromě názvou samozřejmě?
4: My jsme přišli na Xindla X a na kapelu Hodiny.
3: Takže užít si prostě. Vás nezajímá?
4: No, tak jako.
3: Zpívejte
4: něco. Přišli jsme pozdě. Neznám to vůbec, neznám.
3: A vy to máte teda stejně?
4: No, já to mám stejně. Škoda, že jsem nemohla vzít vnučku, tý by se líbil ten bambuláček. Ale to bohužel příště.
3: Ty máš rád kávě bambuláčka?
5: Ano, ale spíše i můj práka má ještě víc.
2: A nemenší, že jo. A umíš pořádně zatančit pod pódiem, zapařit? Dneska uvidíš.
5: Ano.
3: Dneska to bude jeho první festiák, rozumíš?
2: No jo, a je to rovnou City Picnic.
3: Byl jsi už někdy na festivalu?
5: Ne.
3: Nebyl? Hezky, jakže velká premiéra. Tak to jsme poctění, že zrovna s námi.
5: No, nejlepší... nevím.
3: To je v pohodě, já taky častokrát nevím. Hele, já v tom radu pracuju na rozdíl od tebe, já taky občas nevím. To se vůbec nic neděje.
2: No a dámy, teď jsme ani ne v polovině toho dnešního programu, tak co tady mají dobrýho doporučení, komu kdo nechce dorazit jenom na kapely, co tady třeba ochutnáváte, pivíčko dobrý, jo?
4: Pak ty burgery můžu doporučit a pizzu, párek v rohlíku.
2: Všechno jste měla?
4: Zatím nic neměla, ale dám si asi.
3: A vy máte vlastní plán, sdílela jste s náma váš plán.
4: Asi tak.
3: A Jano, vy, kdybyste mimo jídlo měla něco doporučit, proč byste měli ostatní pochodovat okamžitě?
4: No, je to tady na dobrém místě, výhled na řeku, sympatický lidi.
3: Myslíte nás dva?
4: Určitě.
3: Hlavně nás dva, myslíte?
4: Hlavně.
3: Máte správná odpověď.
2: Přátelé, moc krát děkujeme dámám, taky Lukášovi. Užijte si to.
3: Děkujeme. Parádní rozhovor, díky moc. Díky moc.
2: A my taky ze Žlutých lázní říkáme nashledanou. Doražte za náma, vstup zdarma.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Tohle byl krátký výlet do Kanady, Avril Lavigne a Romanťárna v podobě singlovky I'm With You. Tak ta nás dovedla až k 17. hodině. Lucka Daňková ve studiu připravila další aktuální zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, kolony přetrvávají na Baraňáku a také v Dobříšské s kratším zdržením do 5 minut. Více aut hlásíte z oblasti kolem Motoláku, Kulová, také Karlovarská a Bělohorská ulice. Zdržení kolem 10 minut v přerušované koloně od Klecan a Zdib dál směrem do centra, nebo také na výjezdu z metropole po D1 od sjezdu z Pražského okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin u dnešního City Drive. Zdraví Lucie Daňková. Praha minulý týden schválila metropolitní plán. Pracovalo se na něm více než 13 let. Dotkne se také plánování dopravních staveb, jak nám popsal ředitel sekce infrastruktury Institutu plánování a rozvoje Prahy Marek Zděradička.
6: Je to velký okamžik například pro ŘSD, protože v tu chvíli vlastně může podat třeba žádost o povolení záměru na severní část Pražského okruhu, protože právě metropolitní plán jako jeden z mnoha dopravních projektů umožnil vytvoření podmínek pro povolení právě Pražského okruhu.
1: Metropolitní plán zahrnuje také rozvoj cyklodopravy.
6: Samozřejmě metropolitní plán tam překlápí spoustu záměrů, které vychází z městského cyklogenerelu. Některé jsou vyznačeny jako veřejně prospěšné stavby. Je tam například v souvislosti s Pražským okruhem mnoho propojení právě přes tento okruh, aby tato velká nová dopravní stavba neznamenala velikou bariéru v území.
1: Nový plán hovoří také o novém projektu okružní linky metra, i když v něm není až tak zcela zanesen.
6: Ona tam vlastně tak trochu je. Je to návrh takzvané polookružní nebo okružní linky metra, která je tam ve formě takzvané územní rezervy, což znamená, že zatím vlastně chráníme pouze ten koridor, ale není zatím jasné, jestli město přistoupí nebo nepřistoupí k jeho vybudování. To je podmíněno zpracováním studie proveditelnosti, která v podstatě městu řekne, jestli má ekonomický smysl investovat do takto extrémně drahého projektu a jestli to přinese ten kýžený efekt.
1: Celé povídání najdete na našem webu v podcastu City Drive. Další vydání budeme mít za týden. V průběhu večera a noci postupně zataženo a v noci pak od západu s deštěm nebo dokonce i bouřkou. Do rána teploty je kolem 14 až 12 stupňů a pátek už bude deštivý. Odpoledne proměnlivá oblačnost s přeháňkami a vyjasňování až na večer. Maximální páteční hodnoty 19 až 21 stupňů.
0: Pokračuje odpoledne v Metropoli, ty největší hity hrajeme do Prahy a celých středních Čech, nachystaný třeba Ed Sheeran. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek přeju.

0: Energická záležitost v podobě skupiny Linkin Park, za mikrofonem Emily Armstrong. Za mikrofonem ve studiu ve Žlutých lázních je Dominik s Vincentem. Vysíláme tam odtud, protože tam právě teď probíhá City Picnic. Je v plném proudu, stále ještě se můžete zúčastnit, stále ještě můžete na místo vyrazit.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
2: Co se tady právě děje? Je tady spousta z vás, fantastických, nejenom posluchačů konečně, ale fantastických lidí, který moc rádi konečně vidíme ve Žlutých lázních osobně.
3: Ano, přátelé, my tady na City Picniku máme tu možnost přijít do kontaktu právě konečně s vámi. A máme tady jednoho, který prý s námi velmi rád soutěží. Danieli, ahoj.
4: Dobré odpoledne, tady Daniel.
3: A Danieli, ty jsi se tak jako pochlubil, že jsi jako častý soutěžící. Jak častý?
4: To všecko bejvávalo.
3: A co se stalo? Ty už jsi na nás zanevřel?
4: Je to složitý se vůbec dovolat jako k vám do rádia.
2: Lepší a lepší výhry, více a více posluchačů, tak to má být. Ale jak se užíváš dnešek?
4: Je to tady nádherný.
2: Koho jsi vzal sebou? Se ženou tady jsi?
4: Se ženou, ano.
2: A plánujete tady být až na kapelu hodiny do pozdních večerních hodin?
4: Určitě, ani ten déšť nás nezastaví.
3: A ono zatím teda ještě neprší naštěstí, ale nepřivolávej. Danieli, pozor, nepřivolávej. Já si myslím, já trošku jako mám pocit, že až dohrajou hodiny, tak Daniel bude mít svůj koncert dneska. Danieli.
4: Určitě.
3: Seš muzikant, trošku aspoň?
4: Jako muziku miluju, to mě naučil můj otec.
3: A kdyby jsi ty měl teda být muzikant, jaký bys ty měl žánr?
4: Taneční žánr.
3: A, jsi tanečník velkej?
4: Dalo by se to tak říci.
3: Škoda, že se to nedá v rádiu tak ukázat, co?
2: Ale jak se jmenuje ta největší písnička, ta největší pecka od kapely Hodiny? To je, no hrajem to pořád, já to umím skoro nazpaměť. Já chci Danielovi schopnosti otestovat, že jo, samozřejmě.
3: Ale vy to neuvidíte, jak vám budu popisovat? Já vám budu popisovat...
2: Ty mi to zaspíváme.
3: No tak ty zpívej, já budu popisovat, tak Daniel tančí.
2: Man.
3: Vyčkejte s náma, už rozjíždí. Ano, levá ruka ukazuje
2: tak
3: k nebi.
2: Možná, že máš, co chceš.
3: A dlaně nahoru, pohupuje se ze strany do stranu. Struny, jasně, klasický krok, jedna ruka dopředu, jedna ruka dozadu. Ukazuje, je to takový ten ukazovací styl tanečníka. Ukazuje doleva, ukazuje doprava a ukazuje hlavně na vás, protože Danieli, tady tu soutěž taneční si vyhrál, jsi první člověk, který dokázal v rádiu vyhrát taneční soutěž.
2: A vidíte, přátelé, co nás posloucháte, to je další důvod, proč dorazit osobně do Žlutých lázní na City Picnic. Tančící Daniel!
3: Děkujeme.
4: Doporučuju.
3: Jsi dobrý, že doporučuješ sám sebe.
2: Čekáme na vás za chvilku k Single X na stage, tak buďte u toho.
3: Těšíme se.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
5: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Tohle byla zpěvačka Lony, singlovka By My Side, jinak v originále můžete znát píseň pod názvem In My Mind. Ladíte Hit Radio City, přejeme krásné čtvrteční odpoledne, nachystaná je třeba Nirvana, ale teď se přepojíme do Žlutých lázní, pokračuje náš City Picnic.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
2: Ahoj, stále je tady ve Žlutých lázních krásně, stále příjemná teplota, no a tolik programů ještě před námi. Zdraví vás Dominik, také Vincent, no, a nejmladší účastník.
3: No ne, já jsem právě chtěl říct, že mezi nás zavítal náš největší rádiový konkurent, Leoš, ahoj Leoši.
4: Ahoj, Patrik.
3: Já vím, to byl vtip. Jak se máš?
4: Dobře.
3: Jak se ti tady dneska líbí s náma?
4: Dobře.
3: Jo?
2: Co se ti nejvíc líbilo, Kaja a Bambuláček, zapařil si pořádně?
4: Patamat.
3: Patamat? Ty jsi koukal ještě u toho na telefonu, na Patamata. Jo, jasně.
4: Oni tady... Jo, na televizi i.
3: A televizi i.
2: Oni tady chodí v kostýmech, že? Patamat. Nebo to jsou praví.
3: A my jsme takový, víš, že o nás se říká, že my jsme takový rádiový Patamat, my s Dominikem?
4: Jo.
3: A kdo myslí, že, co myslíš, že jsem já? Pat nebo mat?
4: Mat.
3: Mat, že jo? A Dominik je úplně jasný pat, že jo?
4: Jo.
3: A ty jsi taky pat, víš proč? Pat jako Patrik přece ne.
4: Jo.
3: No.
2: Ale co už jsi dneska popal tady dobrýho? Měl jsi něco k snědku?
4: Knedlík.
3: No jo, to je správně. A řekni nám, hele, jaký rádio je nejlepší?
5: Hit Radio City!
3: To jsi řekl tady, že jo? Ne.
2: To jsi nebyl ty?
3: To jsi nebyl ty? Ne, nesmí říct jiný, táta ti něco šeptá. Já vím, že táta je vtipálek, neříkej, co ti teďkon řekl táta, já se bojím.
6: Právě, že jo.
3: Právě, že jo.
2: Tak
3: řekni, co řekl táta.
4: Rádio.
3: Jo, rádio. To stačí.
2: Máte rádio.
3: Rádio. No a hele, táta zase něco šeptá, tak si něco dozvíme novýho.
2: Táta radí.
3: Táta radí, táta radí.

0: Říká táta?
1: Hitradio.
0: Hitradio, no paráda.
2: Prosím tě, ty chodíš do školky a zlobíš tam. Tak ne, tady můžeš dneska.
0: Ne, to, hele, on dělá to, co jsem dělal já první měsíc v rádiu, on gestikuluje. Takže, tyko s nám řekni, budeš dneska ještě tady tančit? A ano, kejve hlavou,
2: budeš
0: ano.
2: Zpívat?
1: Ano.
0: Nebudeš zpívat, nemáš čas nějakou... zpívání? A dáme si nějakou spolu? Zaspíváme si rychle spolu nějakou písničku?
1: Dobře.
0: A kterou máš rád?
1: Skákal pes.
0: Tak jdeme na to spolu?
1: Jo.
0: Za 3, 2, 1. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, pero na klobouku. A beatbox, ty vedá. Umíš beatbox? Dělej.
3: Já jsem Patrik, to není žádný trik.
2: Bombastické.
0: Hezky. Patrik se směje, milí posluchači, kdybyste to viděli, dítě je v bezpečí, je v pořádku, maminka se směje, tatínek se směje, všechno je krásný, zalitý sluncem tady u nás na City Pikniku.
2: A díky Patriku, že jsme se mohli rozecvičit, protože jasně teď Xindl X, ale potom Komikaze, budeme improvizovat tady pro vás ve žlutých lázních.
0: Bude sranda, těšíme se na to a Patriku, rozluč se pořádně s našimi posluchači.
4: Ahoj kamarádi, zdraví a všechny na City.
0: Pořádně, zakřič. Ahoj!
2: Za námi Xindl, doražte!
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Partnerem City Pikniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
8: Na City Pikniku nám už teď začal hrát na pódiu Xindl X, tak si tam všichni náležitě užijte jeho koncert, kteří nás tam právě teď slyšíte. No a vy ostatní určitě můžete dorazit v 18.50 potom slibované Komikaze Dominik s Vincentem a jejich improvizační show přímo na pódiu. No a pak od 20 hodin skupina Hodiny, tak hezky se nám to sešlo jménem. Užívejte den.

0: Ale Henderson a Rudimental, singlovka Alibi. Ladíte Hit Radio City, zveme vás do Žlutých lázní, tam právě teď probíhá City Picnic, tak pokud míříte z práce, určitě se tam neváhejte zastavit, protože vstup je zdarma a ten program, ten je bohatý. Je tam spousta vyžití pro celé rodiny, pro ty nejmenší i pro ty největší, jak doprovodný program, tak ten hlavní program na pódiu. Teď koncertuje Xindl X, v rámci toho dnešního večera se můžete těšit ještě na improvizační show Komikadze a taky skupina Hodiny ve 20.00 se oni budou prezentovat na stage. Tak tam určitě vyražte strávit příjemné čtvrteční, pozdní odpoledne, začátek večera, protože to rozhodně stojí za to. Máme pro vás pozvánku na to nejletnější místo v Praze do Žlutých lázní. Lady Gaga nás zase bude zvát do těch příštích hodin tady ve vysílání Hit Radio City. Tedy minut a Abrakadabra už je za okamžik v našem vysílání a nabídneme třeba ještě skupinu Atom Music, jejich Anděle, i s těmi můžete počítat.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

nedělní branč s výhledem na Prahu? Jedině Občanská plovárna. Ideální místo pro firemní i soukromé eventy. Občanskáplovárna.cz

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobrý podvečer. Kolony stále nepolevují v centru metropole, ale také na úrovni Černáku, pokud jedete do centra, a na Pražském okruhu už od sjezdu z D5. Více aut hlásíte také na Barandáku a v Dobříské ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přehlce Daňková. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty opět figurují také spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Nejčastější domácí havárie souvisí s vodou a vodovody. Vyplývá to z údajů pojišťoven. Michal Šimon, manažer neživotního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
4: Prasklá hadička, porucha potrubí nebo únik vody z technického zařízení, to vše může během krátké chvíle způsobit vytopení celé domácnosti. Průměrná škoda přitom dosahuje přibližně 35 tisíc korun. I proto je důležité mít kvalitně pojištěnou domácnost. Díky pojištění Domex Plus mohou klienti využít i asistenční služby, kdy stačí zavolat na linku a operátor i hned na místo zašle například instalatéra či dopenáře.
3: Jen Česká podnikatelská pojišťovna řešila za rok 2025 zhruba 4 tisíce vodovodních škod. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra životní utkání o postup do finále Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské Antuce třetího hráče světa, Němce Zvereva. Zápas začne na hlavním kurtu zítra v 14:30 odpoledne.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Ranní teploty kolem 10 až 15 stupňů, většinou pod mrakem a na většině území bude také pršet. Čekají nás přehánky nebo dokonce i bouřky. Večer budou ustávat a čekají nás teploty kolem 16 až 21.
6: Hladíte Hit Radio, přejeme hezký... No, vypadá to, že podle hodin už večer. Je to 18. startuje hudební speciál Hit Radio Klasik.

tohle dobře znáte, to je MC Hammer. You Can Touch This. Věc, která nám zahájila aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A vzpomínat teď budeme taky na jednu americkou rockovou partičku. Je to skupina Toto, nejdříve založena dvěma bratry, ten třetí se k ním taky později přidal. Na kontě tím největším hitem rozhodně Afrika. Každopádně Rouzana, tu vám hrajeme právě teď a určitě bychom na ní neradi zapomněli. Tak užívejte hezký čtvrtek.

0: To byla velká romantiárna, Whitney Houston jste určitě poznali. A Have Nothing byla věc, kterou jsme teď připomínali. Byla to taková chvilka nostalgie tady na Hit Radio, kdy posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Který dále nabídne třeba Scatmana Johna, to se zase vrátíme do starých zajetých kolejí a dáme si pořádnou party energickou věc. Taky Alana Miles, Black Velvet, i s tím můžete počítat. A nebo slovenská skupina No Name, ta je připravená v těch dalších minutách playlistu Hit Rádia. Teď každopádně pojďme trošku vzpomínat, nepůjdeme do 80. 90. ani milénia, půjdeme pouze do dnešního rána a připomeneme si, jak se vstávalo s Michalem a Jasmin.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
3: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
4: Co je? Co je?
2: Co je?
3: WhatsApp, co je?
2: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6 shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
3: Dneska přímo?
2: Dneska přímo, ano.
3: No to nám to vyšlo krásně.
2: No.
4: Co je?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

stále byla všude zdejší skupina No Name. Pánové to často říkají na svých koncertech, protože je pravdou, že v Čechách možná hrají více než na Slovensku. Děkujem, že si. Tak to byla věc, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. milénia. To pro vás máme až do 21. večerní. No a teď si dáme naprostou ikonu poloviny 80. Tehdy, když přišly takové ty europopové hity, nesměl chybět ani projekt, za kterým stál Jermaine Jackson a taky Piazzadora. When the Rain Begins to Fall. Už podle názvu i podle prvních tónů určitě budete vědět, o co jde. Je to tahle fantastická věc, která vás naladí na tu správnou vlnu. Konec konců je čtvrtek večer, páteček už se blíží, potom víkend. Tak doufám, že pro většinu z vás to bude jenom velká pohoda.

Tohle je hudební projekt Everything But The Girl. Missing, věc, která teď zněla éterem Hitrádia. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Classic. Hrajeme vám to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. A vrátíme se taky na taneční parkety minulosti. Na žádné dobré oldies party tohle prostě nesmí chybět. Ace of Base, jasná věc. Těch písniček, které mají, je opravdu mnoho, těch, které známe, ale pro ten dnešní večer jsme vybrali Life is a Flower. Tak už za chvilku přidáme do konce hodiny třeba i skupinu YouTube.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: uších máte Hit Radio, k 19. hodině nás dovedla Vanessa Paradis. Jole Taxi, skvělá věc, kterou jsme si teď nabízeli v éteru.
1: Hit Radio. Hit Radio. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

10 minut po 19. si na Hit Radio hrajeme hodně na pohodu. Tohle je Chris Isaac, Wicked Game. Nobody loves no one. Hudební speciál Hit Radio Classic v plném proudu. My teď dáme prostor Madoně. Ray of Light, tak to je další nachystaná věc. Za chvilku zabrouzdáme taky do českých luhů a hájů. Z té domácí hudební scény si nabídneme skupinu MiG-21, snadné je žít. Tak to je heslo, které nám budou šířit eterem už za malý okamžik. Teď Ray of Light, tak si to dejte pořádně na hlas.

Naprosto jasnou a konkrétní zprávou pro nás měla skupina MiG-21 Snadné je žít. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A víte, co pro vás máme připraveného dál? Třeba tuhle obrovskou klasiku. To je Maggie Reilly, Every Time You Touch. A už za chvilku ji uslyšíte v kompletním znění. Taky skupina Roxette a nebo Tarkan. I s těmi všemi můžete na Hit Radio v příštích minutách počítat.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Tohle je písnička spojená snad s každým hokejovým šampionátem. Tarkan Šimárik proslavil se zejména díky té puse, která zazní právě v té skladbě. A proč? No protože na hokeji v rámci různých přerušení a přestávek je populární něco, co se jmenuje kiskam, určitě to znáte. Kamera si vybere nějakou dvojici v ledišti, ta se promítá na kostku, tam nad ledovou plochou a ta dvojice by si měla dát pusu. Občas jsou z toho kuriozní situace, kdy se třeba zjistí, že to jsou sourozenci nebo dva úplně cizí lidé. No prostě tak i tohle k hokeji patří. Stejně jako Tarka na Šimárike, kterého jsme připomínali právě teď na Hit Rádiu, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ten letošní hokejový šampionát, ten je za námi. Pro českou reprezentaci úplně slavně nedopadnul, ale budeme si držet palce do příštího roku, protože když to jednou nevíde, tak příště musí. My se každopádně pomaličku přeorientujeme na fotbal, protože co nás čeká po 20 letech, tak to je právě fotbalové mistrovství světa, kam se česká reprezentace kvalifikovala díky fantastickému utkání, které probíhalo u nás doma v České republice. Mimochodem, dneska má česká fotbalová reprezentace první zápas. Není to ještě oficiální zápas v rámci mistrovství, je to pouze přátelák, vlastně přípravné utkání. Guatemala bude naším soupeřem, výkop je ve 2 hodiny ráno našeho času, protože se hraje nedaleko New Yorku. Tak uvidíme, jestli se českým fotbalistům bude dařit o něco více, než to bylo u českých hokejistů. Komu se na hudební scéně hodně dařilo? Tak to byla lotyšská partička Brainstorm, která na triku má singlovku Maybe. Je to One Hit Wonder, žádným jiným už to nepředčili, ale o to víc je skvělejší.

Tohle je muzikálová záležitost Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. I té jsme dali prostor tady na Hitrádiu. V rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic až do 21 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tak jako každý všední večer mezi 18. a 21. hodinou. Teď se připravujeme na čtvrteční večer a pomaličku na ten pátek, na konec pracovního týdne. Tady doufám, že alespoň pro většinu z vás, že ten víkend budete mít volný, že si pořádně odpočinete a hlavně si ho hodně užijete. Pochopitelně budeme rádi, když to bude i ve společnosti Hitrádia. Outcast Heya nebo MC Erika Barbara, tak to jsou interpreti, které pro vás máme nachystané ještě do konce té aktuální hodiny a bude co poslouchat.

Chicken a Brian Adams Don't Give Up. Tohle je věc, kterou vám teď hrajeme na Hit Radio v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, kde vybíráme to nejlepší z našeho hudebního archivu a ten je prakticky nekonečný. Takže i další věc je naprosto fantastická a důvěrní budete znát. Garrett Gates, Anyone of Us. Člověk, který vyhrál Pop Idol a stal se jednou z nejikoničtějších britských popových hvězd všech dob. Připomínáme ho právě teď.

Fantastická Alanis Morissette, tohle byla singlovka Ironic. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Držíme vám místo v první řadě na skupinu Tým. Skupina Tým tady ve vysílání Hit Radia už za pár okamžiků. Držím ti město je single, který určitě můžeme slíbit. Taky Rhythmix dostanou prostor Here Comes the Rain Again. Velká, obrovská, globální hitovka, kterou pro vás taky máme nachystanou. Tak už za chvilku.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: hodně na pohodu a hodně pozitivně si hrajeme ve čtvrtek večer. V 8:30 Natasha Thomas. Save Your Kisses For Me. Tak i to byla věc, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Za chvilku Doctor and the Medic, Spirit in the Sky. Doctor, to je také píseň skupiny Aqua, Doctor Jones, ale o Aqua nemluvím tak pro nic za nic, mám ji totiž připravenou v playlistu. Ne Doctora Jonese, ale možná písničku, která je ještě o něco větším hitem. Jo, tahle dánsko-norská parta stojí za singlovkou Barbie Girl a tu teď posíláme mezi vás.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Dr. Demedics, to byla záležitost, kterou jsme slibovali a sliby splnili. Spirit in the Sky. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. My vám občas rádi připomeneme nějakou tu písničku, na kterou se možná trošku zapomnělo, byla by to velká škoda. A možná je to třeba případ tento. Zase tak často to neslýcháme. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Ale právě od toho je tu hudební speciál Hit Radio Classic, aby nám tyhle hity oprášil, připomněl a měli jsme možnost si trošku nostalgicky zavzpomínat. Tak už je za chvilku tahle muzika, taky Dario G, anebo Johnny Warwick. To všechno pro vás máme do příštích minut na Hit Radio.

závěru hudebního speciálu Hit Radio Classic jsme pořádně řízli do kytar. Tohle byl Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Single, se kterým se loučíme s dnešním vydáním hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale nezoufejte, budeme zpátky zase zítra úderem 18. a zase vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku v playlistu Hit Radio Train, taky Eva Farna nebo Morandi. Rozhodně bude co poslouchat. Tak užívejte čtvrteční večer. Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Potkal jsem tě zase.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.